0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly 2 hodiny.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Co pak se děje? Právě teď vám to povíme ve zprávách na našich vlnách. Nový seriál článků spouští Olomoucký report, jmenuje se Kdysi hráli za moru. Věnovat se bude hokejistům, kteří dříve hráli v dresu olomouckých hokejových kohoutů a dnes jsou v jiných týmech, píše o tom report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Novou silnici do Polska řeší ministerstvo dopravy. Schválilo výběr 2 finálních variant nového silničního spojení do Polska s náklady až 24 miliard korun. Jedna z tras začíná v Olomouckém kraji, druhá pak v Pardubickém kraji. Stavba začne nejdříve v roce 2035. Nová kapacitní silnice má nahradit přetíženou komunikaci 43 a propojit region s Polskem přes Králíky. O konečné variantě vedení trasy má stát rozhodnout na základě dalších studií, které provede ředitelství silnic a dálnic, píše server z dopravy.cz. Dlouhověkostí obyvatel je známé Japonsko. Nově překročilo zásadní milník. Poprvé v historii tam žije více než 100 000 lidí, kterým je více než 100 let. 88% z nich tvoří ženy, informuje o tom Ministerstvo zdravotnictví.
1: Sport.
3: Sportovní fanoušci, zbystřete, protože blanenská Olympia letos zažívá v baseballu i softballu opravdu snovou sezónu. Její zástupci sbírali úspěchy nejen na evropských šampionátech či světových sériích ve Spojených státech, ale parádní podívanou nabídli také doma. Tamní hřiště Strawberry Field totiž přes léto úspěšně hostilo významné mládežnické turnaje.
0: Energie.
4: Olé, tady je tvoje Metropole.

0: Nightlife in the city. In the city. Ty nespíš? A my taky ne.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Philbo Rivu, italsko-německého zpěváka, který svým chraplavým hlasem a melancholickým popem umí vytvořit kouzelnou atmosféru. Jeho hudba je jako starý film v novém kabátě. Romantická, ale syrová. Philbo Riva je jako kámoš, co tě vezme na večerní procházku a přitom ti zahraje na city líp než playlist na podzim. Jeho styl je jemný, ale přitom silný. Ideální pro chvíle, kdy chceš něco víc než jen pozadí. Tak zůstaň naladěný, protože Metropole tě vezme přesně tam.

Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Conana Graye, mladého zpěváka a skladatele, který svou hudbou kombinuje pop s osobními příběhy a emocemi. Jeho hlas je jemný, ale zároveň plný síly, což dělá z jeho písní opravdové zážitky. Conan je jako kámoš, co ti vždycky rozumí a přinese únik z reality do světa hudby, kde můžeš být sám sebou. Jeho styl je moderní, svěží a velmi autentický, což si rychle získalo fanoušky po celém světě. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože máme připraveno ještě spoustu dalších hudebních příběhů a hitů. It's 2 a.m. You're the cellular ringin'.

Tady je tvoje metropole. Apollo 440 jsou britští mazáci elektronické scény, kteří už od 90. let servírují energické mixy plné rocku a elektroniky. Jejich hudba je jako ten kámoš, co ti přinese pořádnou dávku adrenalinu a vzpomínek na legendární party. Apollo 440 jsou stále v kondici a jejich beaty tě nenechají v klidu. Připrav se na pořádnou dávku energie. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další legendární

tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na švédský export první třídy. Zara Larsson je zpěvačka, která s každou notou ukazuje, že pop může být silný, chytrý a zatraceně zábavný. Její hlas zvládne jak baladu, tak taneční bomby. A vždycky to zní jako totální jistota. Zara je jako ta kámoška, co ti dá facku i obětí podle toho, co zrovna potřebuješ. A obojí sedí. Její styl kombinuje klasický pop s moderním zvukem a pořádnou dávkou sebedůvěry. Zůstaň s námi, protože na Metropolitě se Zarou čeká pořádná

Olé, tady je tvoje Metropole a dneska tě pozdravuje Sabrina Carpenter, americká zpěvačka a herečka, která kombinuje popové melodie s osobitým stylem. Sabrina umí v písních vyprávět příběhy, které jsou svěží a zároveň plné emocí. Její hudba tě donutí nejen tancovat, ale i zamyslet se. Je to takový kamarád, co tě vždycky podrží, když to potřebuješ. Zůstaň naladěný, další pecky uslyšíš na Metropoli.

0: Radio Metropole.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Adonise, slovenského zpěváka, který zaujme svým osobitým hlasem a moderním stylem. Jeho hudba kombinuje pop s hlubokými emocemi a dává ti prostor na přemýšlení i relaxaci. Adonis je jako kámoš, který tě inspiruje a zároveň přinese skvělou hudební atmosféru. Jeho popularita rychle roste a proto rozhodně stojí za toho sledovat. Zůstaň naladěný, protože na Metropolitě čekají další zajímavé

Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Byly 3 hodiny.

Tady je tvoje Metropole. Dneska si posvítíme na Taylor Swift, královnu popu, která umí ze svých příběhů udělat hymny celé generace. Její hudba je jako deník plný emocí. Jednou tě rozbrečí, podruhé ti dá křídla. Taylor je jako kámoška, co má vždycky pravdu, i když ji nechceš slyšet, a ještě ti ji zaspívá. Její styl se vyvíjí jako ona sama. Od country po synth-pop. Vždycky autentická, vždycky silná. Zůstaň s námi na Metropoli, protože s Taylor tě čeká hudba,

Olé, tady je tvoje Metropole a dneska tu máme britskou kapelu Sophie and the Giants, která míchá indie pop s elektronickou svěžestí tak, že tě to prostě chytne za srdce i nohy zároveň. Jejich hudba je jako procházka po slunném parku. Lehká, příjemná a plná pozitivní energie. Sophie and the Giants umí vytvořit písničky, které zní jak malý zázrak. Nevtíravě, ale nezapomenutelně. A jestli hledáš něco, co ti rozzáří den a zároveň tě nechá trochu přemýšlet, tohle je jasná volba. Tak zůstaň naladěnej, protože na

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
2: Byly 4 hodiny.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Co pak se děje? Právě teď vám to povíme ve zprávách na našich vlnách. Nový seriál článků spouští Olomoucký report, jmenuje se Kdysi hráli za moru. Věnovat se bude hokejistům, kteří dříve hráli v dresu olomouckých hokejových kohoutů a dnes jsou v jiných týmech, píše o tom report.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Novou silnici do Polska řeší ministerstvo dopravy. Schválilo výběr dvou finálních variant nového silničního spojení do Polska s náklady až 24 miliard korun. Jedna z tras začíná v Olomouckém kraji, druhá pak v Pardubickém kraji. Stavba začne nejdříve v roce 2035. Nová kapacitní silnice má nahradit přetíženou komunikaci 43 a propojit region s Polskem přes Králíky. O konečné variantě vedení trasy má stát rozhodnout na základě dalších studií, které provede ředitelství silnic a dálnic, píše server z dopravy.cz. Dlouhověkostí obyvatel je známé Japonsko. Nově překročilo zásadní milník. Poprvé v historii tam žije více než 100 000 lidí, kterým je více než 100 let. 88% z nich tvoří ženy, informuje o tom ministerstvo zdravotnictví.
0: Sport.
3: Sportovní fanoušci, zbystřete, protože blanenská Olympia letos zažívá v baseballu i softballu opravdu snovou sezónu. Její zástupci sbírali úspěchy nejen na evropských šampionátech či světových sériích ve Spojených státech, ale parádní podívanou nabídli také doma. Tamní hřiště Strawberry Field totiž přes léto úspěšně hostilo významné mládežnické turnaje.
4: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný. Protože na Metropoliti přineseme víc skvělých hitů a

tady je tvoje metropole. Ava Max je americká zpěvačka, která do popové scény přináší silný hlas a energii, co tě dostane do varu. Její styl je jako pořádná dávka adrenalinu, který tě nenechá sedět. Poslouchat Avu znamená být součástí nejlepší párty, kde je každý moment plný emocí. Tak zůstaň naladěnej, protože na metropoli tě čekají

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše věrné rádio, hrajeme hity, vysíláme zprávy z našeho kraje a sledujeme filmové trháky v moravských kinech. Na co zajít od čtvrtka 17. září za filmové experty hlasí Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas. Rady?
2: Zdravím posluchače i tebe, Lukáši. I tento týden přichází do kina zajímavé filmové novinky. Když vám řeknu jméno Steven Soderbergh, možná vám naskočí série Dannyho parťáci. Od tohoto režiséra přichází do kin nový film s názvem Christopherové. Krimi komedie, která se odehrává v Londýně v ateliéru známého umělce Juliana Sklara, který již 20 let nesáhl na štětec. Jeho vypočítaví potomci by ale rádi, aby dokončil jedno z děl předtím, než zemře. Hlavní postavu stvárnil Ian McKellen, a to je pan herec, který ve svých 86 letech ukazuje svoji genialitu a bude vás rozhodně bavit. Helena Třeštíková je další známé režisérské jméno, jejíž film tento týden nabídnou kina. Její tvorba je jedinečná a mimořádná, protože dokonale zachycuje reálné plynutí času. Tentokrát uvidíte zpracování 50 let profesní i osobní dráhy Báry Basikové. Stejnojmenný film zachycuje zpěvačin život ve světle reflektoru i ten, který nastává, až reflektory zasnou.
3: Jako žena jsem se přepadla úplně odepsaná.
2: Dál bych pozval posluchače na šílenou až bizarní komedii. Tak bizarní, že se kdysi studio Warner Brothers rozhodlo ji nevydat a odepsat z nákladů. Film byl ale prý tak vtipný, že ho koupilo nezávislé studio a nyní máte možnost ho vidět v kinech. Jmenuje se Coyote vrací úder a jedná se o film, který kombinuje animované postavy s reálnými herci i prostředím. Boj Coyota Wildy za spravedlnost vás přenese úplně do jiného, bezstarostného světa plného gagů. Nakonec vás zvu na pokračování série Resident Evil. Tento sci-fi horor je zárukou napínavé podívané. Doručit zásilku do města, které se propadá do chaosu po úniku smrtícího viru, přijďte se podívat do kin, jestli je to dobrý nápad.
1: Krimi komedie Christopherové, život Báry Basikové, šílená bizarní komedie Kojot vrací úder i hororový Resident Evil jsou filmové novinky v moravských kinech tohoto týdne. Vypadá to, že si vybere každý. Souhlasíte? Za filmové experty Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas. Děkujeme.
2: Díky, Lukáši, za rozhovor a přeji hezký den.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
4: Radio Metropole. Metropole.
0: Posloucháš Radio Metropole.
4: Taneční rád.

tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na Perry, zpěvačku, která v sobě spojuje sílu i jemnost a dokáže srdce posluchačů dobít svým charizmatem. Její hlas má ten správný šmrnc, který tě chytí hned na první poslech a nepustí. Perry je jako kámoška, která tě vždy podpoří a rozesměje a její hudba tě provází těmi nejlepšími momenty v životě. Její styl je svěží a přitom neokoukaný, což z ní dělá hvězdu, kterou rozhodně chceš znát. Takže nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože na Metropoli pro tebe máme ještě spoustu skvělých příběhů a muziky.

Tady je tvoje metropole. Dneska tě čeká Black Machine. Italské trio, které už od 90. let baví fanoušky svým funky house stylem. Jejich skladby jsou jako ta klasika, co tě vždycky dostane na taneční parket a nepustí. Black Machine jsou jako ti kamarádi, co ti vždycky přinesou pořádnou dávku taneční energie a radosti. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje pořádnou dávku taneční nostalgie.

0: energie.
1: Olé, tady je tvoje metropole. A teď se podíváme na další kousek elektronického nebe. Glockenbach. Tenhle producent je jako alchymista, co míchá funky beaty s housem a vytváří zvuk, který tě nenechá v klidu. Jeho rytmy jsou jako jízda na horské dráze, která je zároveň hladká a plná překvapení. A jestli tě baví taneční hudba s pořádnou dávkou originality, Glockenbach je jasná volba. Tak nezapomeň zůstat naladěný, další novinky jsou jen na rádiu Metropole.

0: den.
1: Berani, umíte naslouchat a taky pomáhat. Býci, vy si o tomto víkendu v rámci odpočinku dopřejte hlavně vydatný spánek. Blíženci, vás něco nakopne a motivuje. Raci, naplánujte si volno podle nálady. Lvi, budete neustále zářit a rozdávat úsměvy. Pany, zkuste vystoupit ze své komfortní zóny. Váhy, cestujte, dokud to jde. Vydejte se klidně i do neznáma. Štíři, rodinu nechte být a věnujte se vlastním zálibám. Střelci, když vám něco padne do noty, tak to vyzkoušejte. Kozorozi, klasika. Peníze umíte vydělat a také utratit. Vodnáři, když se někdo snaží, povzbudíte ho a pochválíte. A co mi ryby? Ať už se objevíme kdekoliv, zanecháme prý po sobě skvělý dojem.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Metropole. Olé. Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Macklemora, rapera, který ve své hudbě dokáže zaujmout příběhy i skvělou flow. Jeho texty jsou plné emocí a životních lekcí, které rezonují s posluchači všech generací. Ať už jde o vážné téma nebo pořádnou party, Macklemore vždy ví, jak to podat s grácí a osobitým stylem. Je to umělec, co do hudby vnáší opravdovost a šmrnc, co tě chytí od prvních taktů. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože ti přineseme ty nejlepší příběhy a hudbu.

0: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz. Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie.
2: Víc energie.

0: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
1: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
2: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
1: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
0: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
1: No, to určitě.
3: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek s měkkým i a dvojitým v.cz.
4: Jemná korma z kešu, máslem a smetanou. Vege, kuřecí i jehněčí. K tomu nové nány, sírovo-česnekový a chili. Jen v indickém bistru Bombay Express Olomouc.
5: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
6: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz

0: září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zemích je ochotnej rád. Mňam, mňam. Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
1: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
0: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše věrné rádio, hrajeme hity, vysíláme zprávy z našeho kraje a sledujeme filmové trháky v moravských kinech. Na co zajít od čtvrtka 17. září za filmové experty hlasí Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas. Rady?
2: Zdravím posluchače i tebe, Lukáši. I tento týden přichází do kina zajímavé filmové novinky. Když vám řeknu jméno Steven Soderbergh, možná vám naskočí série Dannyho parťáci. Od tohoto režiséra přichází do kin nový film s názvem Christopherové. Krimikomedie, která se odehrává v Londýně v ateliéru známého umělce Juliana Sklara, který již 20 let nesáhl na štětec. Jeho vypočítaví potomci by ale rádi, aby dokončil jedno z děl předtím, než zemře. Hlavní postavu stvárnil Ian McKellen, a to je pan herec, který ve svých 86 letech ukazuje svoji genialitu a bude vás rozhodně bavit. Helena Třeštíková je další známé režisérské jméno, jejíž film tento týden nabídnou kina. Její tvorba je jedinečná a mimořádná, protože dokonale zachycuje reálné plynutí času. Tentokrát uvidíte zpracování 50 let profesní i osobní dráhy Báry Basikové. Stejnojmenný film zachycuje zpěvačin život ve světle reflektoru i ten, který nastává, až reflektory zasnou.
3: Jako žena jsem se připadala úplně odepsaná.
2: Dál bych pozval posluchače na šílenou až bizarní komedii. Tak bizarní, že se kdysi studio Warner Brothers rozhodlo ji nevydat a odepsat z nákladů. Film byl ale prý tak vtipný, že ho koupilo nezávislé studio a nyní máte možnost ho vidět v kinech. Jmenuje se Kojot vrací úder a jedná se o film, který kombinuje animované postavy s reálnými herci i prostředím. Boj Kojota Wildy za spravedlnost vás přenese úplně do jiného, bezstarostného světa plného gagů. Nakonec vás zvu na pokračování série Resident Evil. Tento sci-fi horor je zárukou napínavé podívané. Doručit zásilku do města, které se propadá do chaosu po úniku smrtícího viru, přijďte se podívat do kin, jestli je to dobrý nápad.
1: Krimi komedie Christopherové, život Báry Basikové, šílená bizarní komedie Kojot vrací úder i hororový Resident Evil jsou filmové novinky v moravských kinech tohoto týdne. Vypadá to, že si vybere každý. Souhlasíte? Za filmové experty Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas. Děkujeme.
2: Díky, Lukáši, za rozhovor a přeji hezký den.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
4: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Co pak se děje? Právě teď vám to povíme ve zprávách na našich vlnách. Nový seriál článků spouští Olomoucký report, jmenuje se Kdysi hráli za Moru. Věnovat se bude hokejistům, kteří dříve hráli v dresu olomouckých hokejových kohoutů a dnes jsou v jiných týmech, píše o tom report.cz.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Novou silnici do Polska řeší ministerstvo dopravy. Schválilo výběr dvou finálních variant nového silničního spojení do Polska s náklady až 24 miliard korun. Jedna z tras začíná v Olomouckém kraji, druhá pak v Pardubickém kraji. Stavba začne nejdříve v roce 2035. Nová kapacitní silnice má nahradit přetíženou komunikaci 43 a propojit region s Polskem přes Králíky. O konečné variantě vedení trasy má stát rozhodnout na základě dalších studií, které provede ředitelství silnic a dálnic, píše server z dopravy.cz. Dlouhověkostí obyvatel je známé Japonsko. Nově překročilo zásadní milník. Poprvé v historii tam žije více než 100 000 lidí, kterým je více než 100 let. 88% z nich tvoří ženy, informuje o tom ministerstvo zdravotnictví.
2: Sport.
3: Sportovní fanoušci, zbystřete, protože blanenská Olympia letos zažívá v baseballu i softballu opravdu snovou sezónu. Její zástupci sbírali úspěchy nejen na evropských šampionátech či světových sériích ve Spojených státech, ale parádní podívanou nabídli také doma. Tamní hřiště Strawberry Field totiž přes léto úspěšně hostilo významné mládežnické turnaje.
2: Rádio Metropole.
1: Tvoje ráno.
2: Tvoje rádio.
1: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Co pak se děje? Právě teď vám to povíme ve zprávách na našich vlnách. Nový seriál článků spouští Olomoucký report, jmenuje se Kdysi hráli za moru. Věnovat se bude hokejistům, kteří dříve hráli v dresu olomouckých hokejových kohoutů a dnes jsou v jiných týmech, píše o tom report.cz.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Novou silnici do Polska řeší ministerstvo dopravy. Schválilo výběr dvou finálních variant nového silničního spojení do Polska s náklady až 24 miliard korun. Jedna z tras začíná v Olomouckém kraji, druhá pak v Pardubickém kraji. Stavba začne nejdříve v roce 2035. Nová kapacitní silnice má nahradit přetíženou komunikaci 43 a propojit region s Polskem přes Králíky. O konečné variantě vedení trasy má stát rozhodnout na základě dalších studií, které provede ředitelství silnic a dálnic, píše server z dopravy.cz. Dlouhověkostí obyvatel je známé Japonsko. Nově překročilo zásadní milník. Poprvé v historii tam žije více než 100 000 lidí, kterým je více než 100 let. 88% z nich tvoří ženy, informuje o tom ministerstvo zdravotnictví.
0: Sport.
3: Sportovní fanoušci, zbystřete, protože blanenská Olympia letos zažívá v baseballu i softballu opravdu snovou sezónu. Její zástupci sbírali úspěchy nejen na evropských šampionátech či světových sériích ve Spojených státech, ale parádní podívanou nabídli také doma. Tamní hřiště Strawberry Field totiž přes léto úspěšně hostilo významné mládežnické turnaje.
4: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole. Co na sebe.
5: Víme, jak bude. Zatímco sobota byla většinou polojasná se sluníčkem, tak v neděli od západu čekáme víc oblačnosti. A to taky znamená, že odpoledne a večer pak může místy i sprchnout. Takže na neděli si pro jistotu nachystáme deštníky. Nicméně teploty budou v pohodě. Naměříme zhruba 18 až 22 stupňů.
2: Rádio Metropole.
1: Víc muziky. Víc energie.
2: Víc energie.

0: duše, německá preciznost a neustálý tah na branku. Kdo vlastně stojí za energií olomoucké absolventské komunity? Otevřeně o životních křižovatkách, tvrdé práci, zákulisí rodinného života i o tom, co mu dal pobyt v Německu. Hostem víkendu v seriálu Osobnosti Olomouce je Marek Zelenka. Inspirace, kterou si chcete pustit do uší. Poslouchejte po celý víkend jen na našich vlnách.
1: Tohle je Radio Metropol.

0: tvoji vesmírnou předpověď pro dnešní den.
1: Berani, umíte naslouchat a taky pomáhat. Býci, vy si o tomto víkendu v rámci odpočinku dopřejte hlavně vydatný spánek. Blíženci, vás něco nakopne a motivuje. Raci, naplánujte si volno podle nálady. Lvi, budete neustále zářit a rozdávat úsměvy. Pany, zkuste vystoupit ze své komfortní zóny. Váhy, cestujte, dokud to jde. Vydejte se klidně i do neznáma. Štíři, rodinu nechte být a věnujte se vlastním zálibám. Střelci, když vám něco padne do noty, tak to vyzkoušejte. Kozorozi, klasika. Peníze umíte vydělat a také utratit. Vodnáři, když se někdo snaží, povzbudíte ho a pochválíte. A co mi ryby? Ať už se objevíme kdekoliv, zanecháme prý po sobě skvělý dojem.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Olomouci, nastartuj motory. IMO Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc. Od 8 do 20 vás čeká Formule 1 Challenge, soutěž o rok mytí zdarma, DJ, sportovní auta, dárky a zábava pro celou rodinu. Přijďte to s námi oslavit. IMO Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc.
3: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na Ticketlife.cz.
4: Luskni.cz.
5: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
4: Luskni.
5: Koloběžku nebo spotřebič?
4: Luskni a máš.
5: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
6: Ty už máš nové auto? Vždyť si o něm mluvil teprve včera.
5: Žádné čekání. V Porsche Olomouc mají skladové vozy Škoda Kamiq i hned k odběru. A navíc?
6: A navíc?
5: Prodloužená záruka a předplacený servis zdarma. Škoda Kamiq i hned k odběru. Ušetřete a odjeďte ještě dnes. Vyberte si svůj vůz v autosalonu Porsche Olomouc. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
2: Modrá krev, vášeň a boj o každý metr hřiště. Tuto neděli stojíme za Sigmou v souboji se Spartou. Tommy Remont Prostějov. Dopravní a inženýrské stavby. Hrdý partner a věrný fanoušek olomouckého fotbalu. Tommy Remont Prostějov. Jedete v našich stopách. A Sigmě přejeme 3 body.
7: Ahoj, tady Giorgio.
8: My name is Giovanni Giorgio.
7: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
9: Choose your fighter.
7: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision. Tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
0: Top of the Pop. Of the Pop.
10: Metropole. I

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Možná to znáte, v rádiu dohraje písnička a vy si ji pak broukáte ještě dva dny. Není to náhoda, ale čistá věda. Když experti zkoumali tyto takzvané ušní červy, tedy melodie, které se nám vrací do hlavy, zjistili, že mají velmi podobné vlastnosti. Většinou jsou to songy, co mají svižnější tempo a jednoduchou, snadno zapamatovatelnou linku. Zásadní háček je ale v tom, že se do nich občas vloudí nějaký nečekaný tón nebo skok. Pro náš mozek je to jako záhada, kterou má potřebu neustále řešit, a tak si tu smyčku přehrává pořád dokola. A jak se toho zbavit? Poslechněte si skladbu znovu, od začátku do konce, anebo prý pomůže obyčejná žvíkačka. Tak schválně, jaká melodie se naposledy zasekla v hlavě vám? Dejte vědět a poslouchejte dál.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek. Rádio Metropole.
2: Rádio Metropole.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 8 hodin.
2: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. Co na sebe.
3: Dneska čekáme oblačno až zataženo, k večeru musíme počítat s přeháňkami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 17 až 21 stupni. Zítra bude převládat velká oblačnost, na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Výjimečně nelze vyloučit ani bouřku a pranostika nám říká, že ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.
4: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
5: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
1: Radio Metropole.
0: Tvoje ráno.
1: Tvoje rádio.
0: Metro.

Česká duše, německá preciznost a neustálý tah na branku. Kdo vlastně stojí za energií olomoucké absolventské komunity? Otevřeně o životních křižovatkách, tvrdé práci, zákulisí rodinného života i o tom, co mu dal pobyt v Německu. Hostem víkendu v seriálu Osobnosti Olomouce je Marek Zelenka. Inspirace, kterou si chcete pustit do uší. Poslouchejte po celý víkend jen na našich vlnách.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 8 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď. Šedé kontejnery v Litovli zmizí. Jak píše report.cz, město zavádí společný sběr vybraných druhů odpadu. Pojme je žlutá popelnice. Od 1. října do ní budeme moci v Litovli hodit plasty i nápojové kartony a kovové obaly.
0: Přerov aktuálně.
3: Na obnovu lesů poškozených suchem se chystá Přerov, a to v lokalitách Staměřice a Svrčov. Práce skoro za 1 milion korun se zaměří na lesy poškozené dlouhodobým suchem a vysokými teplotami.
4: V některých lokalitách s mělkou půdou a skalnatým podložím uhynulo až 90% vysazených stromků. Celkové ztráty na nově založených lesních kulturách odborníci odhadují na 30 až 40%. Realizace zakázky je naplánována na období od listopadu letošního roku do dubna roku 2027.
3: Doplňuje mluvčí Přerova Lenka Chalupová.
5: Hlas lidu.
3: Kdo by se mohl stát budoucím prezidentem České republiky? To zjišťoval průzkum Stemmark. Preferovaným kandidátem zůstává současný prezident Petr Pavel. Aktuálně by ho v přímé volbě volilo, či by jeho volbu zvažovalo, 52% voličů. Za Petrem Pavlem se v průzkumu umístil herec, hudebník a moderátor Marek Eben, který má volební potenciál 42%. A třetí místo v průzkumu obsadil premiér Andrej Babiš. Toho by volilo, nebo o tom přemýšlí, 40% voličů.
5: Sport.
3: Přípravné období před novým ročníkem Maxa Národní basketbalové ligy je u konce. Basketbalisty BK Olomoucko čeká v prvním kole nejvyšší soutěže tým BK Gapa Hradec Králové. Utkání se hraje v Prostějovském sportcentru, a to v neděli od 17 hodin.
1: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Rádio Metropole. Co na sebe.
6: 31,5 stupně, tak to jsme měřili v roce 1947, 20. září. Dneska takové teplo nečekáme. Teploty vystoupí maximálně na 21 stupňů a k tomu bude převážně oblačno. Zejména odpoledne a večer se postupně na většině území vyskytne déšť a přehánky.
0: Rádio Metropole za volantem.
6: Na cestách hlavně opatrně, pozor si dejte na policejní hlídku, ta nám aktuálně stojí na D1 na trase Ostrava Přerov před exitem Lipník nad Bečvou Loučka, a nebo v Přerově v ulici Hulínská. Tak ať nemáte zbytečně pokutu.
0: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: Představujeme vám osobnosti Olomouce. U mikrofonu vítáme Marka Zelenku. Marku, máte dvě malé děti, kam s nimi nejraději chodíte?
1: Logicky chodíme na hřiště, protože dost rádi sportujeme, tak na kolo, na hory, kam jen to jde.
0: Jaká máte oblíbená místa?
1: Myslím, že v Olomouci máme na špičkové úrovni areály s lanovými překážkami, potom univerzitní pevnost Poznání a nebo i na Horním náměstí jsou některé herny pro děti, které jsou super. To jsou ale všechno podniky, kde se vlastně platí vstup. A bohužel kvalitní veřejná hřiště v našem okolí, minimálně mého bytu, vlastně moc nejsou. No a potom vedle toho milujeme zoologickou Poděbrady anebo litovelské Pomoraví, kam naše děti jezdí hrozně rádi na výlety. No a potom samozřejmě zmrzliny. Tady si myslím, že v Olomouci jsme skoro zhýčkaní tím, jak kvalitní zmrzlinárny tu máme, což ve výsledku leze i trošku do peněz.
0: Říká Marek Zelenka. Děkujeme.
2: Radio Metropole.
3: Metropole.

0: pole právě dnes.
1: Je tady neděle, 20. září a na dnešek připadá například den malování mandal, den Batmana, anebo taky Národní den úklidu, jestli se vám chce. Dneska má narozeniny zlatá olympijská snowboardistka Zuzana Maďarová, anebo herečka Petra Hřebíčková, kterou známe jako třeba Bezvaženskou na krku, anebo Matku na tripu. A slaví taky jedna velká italská filmová hvězda, je to herecká ikona a sex symbol 60. let Sofia Loren. Tak ať máte pohodovou neděli s datem 20. září, kdy slaví podle kalendáře také Olek. A mimochodem, právě pro něj tu máme dneska sváteční hymnu.

0: Metropole právě dnes.
1: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým i a dvojitým B.cz.
2: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věšky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věšky. www.výstavavěšky.cz.
3: Tak a dost. Všichni hrnky Muko na stůl. Od loňských Vánoc máte všichni svůj hrníček Muko s originálním potiskem. A mně se ten můj s nápisem Nejlepší šéf pořád ztrácí. Český porcelán, ruční výroba potisků, originální písmo. Vyberte si vlastní hrníček, dárek pro každou příležitost. Pro rodinu, babičku, dědu nebo třeba šéfa. Ručně kreslené potisky. Každý hrníček je originál. Muko. Dárek, který potěší každý den. Mugo.cz.
4: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace. Poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace. Jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
5: Za stovku do premiér Cinema z Šantovka již 19. a 20. září. Kinodny přinášejí spousty filmů, popcornu a jiných kinodobrot. Kup si vstupenku na premiercinemas.cz už nyní. Kinodny, největší filmový svátek roku v premiér Cinema z Šantovka.
6: Představte si dokonalý steak. Křupavá kůrka, šťavnaté maso a vůně, která vás dostane dřív, než vezmete do ruky nůž. Odstartujte podzim stylově. Designová restaurace Ventana v NH hotelu Olomouc vás zve na exkluzivní gastronomický večer. Šéfkuchař Marek Svoboda vám se svým týmem představí prémiové maso US Prime Beef and Pork přímo v akci v naší Open Kitchen. K tomu skvělá vína, dezerty od cukrářky Aničky, živá hudba i tombola. Gastrovečer už ve čtvrtek 24. září večer v restauraci Ventana v NH hotelu Olomouc. Více informací a rezervace najdete na sociálních sítích NH hotelu Olomouc.
7: Co to za spobájsku je za pikle? Pikle? Ale ne, pikl! Milovníci kyselých okurek pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro pořádné osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně!
8: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
9: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolni.cz.
10: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.

0: Taky ti maximálně doporučí další song od stejného interpreta.
1: My ti kromě hudby naservírujeme i aktuální info, zprávy z tvého města a tipy, co se děje kolem.
2: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy jet? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin!
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz
3: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole. Co na sebe.
4: Dnes si sluníčko vezme tak trochu dovolenou. Na nebi převládne oblačno až zataženo. Jak se bude blížit večer, vytáhněte pro jistotu deštníky, protože dorazí přeháňky. Teploměr nám ale ukáže stále příjemných 17 až 21 stupňů. A jak to vypadá zítra? Šedivá obloha vydrží a kapky vody potrápí většinu z nás. Počítejte s deštěm nebo přeháňkami, někde se může objevit i nějaká ta bouřka. Denní maxima se vyšplhají k hranici 21 stupňů. A dobrá zpráva na závěr, s příchodem zítřejšího večera začne strážek postupně ubývat.
5: Plánovaný zákrok a rychleji zpátky domů. Jednodenní péče Agel nabízí šetrné operační metody s krátkou hospitalizací. V Prostějově, Přerově a Štenberku.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Radio Metropole.
1: Hrajeme neohrané.
0: Metropole.

duše, německá preciznost a neustálý tah na branku. Kdo vlastně stojí za energií olomoucké absolventské komunity? Otevřeně o životních křižovatkách, tvrdé práci, zákulisí rodinného života i o tom, co mu dal pobyt v Německu. Hostem víkendu v seriálu Osobnosti Olomouce je Marek Zelenka. Inspirace, kterou si chcete pustit do uší. Poslouchejte po celý víkend jen na našich vlnách.

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Dál pro vás sledujeme, co pak se děje. Pojďte si poslechnout zprávy. Moravské divadlo Olomouc vyhlíží divadelní ceny Thálie. V letošním ročníku prestižních cen pozbíralo totiž celkem 7 nominací. K úspěchu má nakročeno napříč žánry, včetně opery, muzikálu nebo alternativního divadla. Mezi nominovanými je například Daniel Kfelíř za titulní roli v opeře Don Giovanni. Další nominaci pro Moravské divadlo Olomouc například přinesl muzikál Evita, v němž je za roli Evity nominovaná na cenu Natálie Tichánková. Ceny Thálie se budou udělovat 3. října. Budeme sledovat, jak to dopadne.
1: Kroměříž aktuálně.
3: Největší investice kroměřížské nemocnice za posledních 20 let je hotová. Nemocnice otevřela novou přístavbu s urgentním příjmem a očním oddělením za více než 200 milionů korun. Stavba trvala 2 roky a ze 3/4 ji platil Zlínský kraj.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Dobrý den, evidujeme u vás neuhrazený poplatek. Prosíme o jeho uhrazení co nejdříve. Takové SMSky se teď šíří Českem. Pozor na ně. Předstírají upozornění zdravotní pojišťovny na neuhrazený poplatek. SMSky odkazují na falešný web napodobující Všeobecnou zdravotní pojišťovnu. Cílem podvodníků je vylákat z lidí přístupové údaje k bankovním účtům. Důvěřivým obětem pak hrozí ztráta úspor či zneužití osobních údajů k neoprávněným půjčkám. Pozor na to.
0: Sport.
3: Přerovští hokejisté zvítězili ve 4. kole Maxa ligy nad Třebíčí 5-2, uspěli po 2. za sebou a i ve 3. domácím zápase aktuální sezóny naplno bodovali. Díky výhře poskočili do elitní 4. průběžné tabulky.
0: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
4: Sluníčko dneska celý den nevydrží, během dne bude od severozápadu postupně přibývat oblačnosti a později večer se na většině území objeví také přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 stupňů. Zítra také čekáme zpočátku dne většinou slunečno, potom ale budou postupně přibývat mraky i s přehánkami. Teploty klesnou a naměříme maximálně 17 stupňů a pozor na to. Pranostika totiž říká, že jaké počasí zařídí Matouš, takové trvá 4 neděle.
1: Rádio Metropole za volantem.
4: Olomouci, pozor na policejní hlídku na Lipenské, tak ať nemáte zbytečně pokutu. Policejní hlídky nám řádí také na D1, a to na trase Říkovice-Vyškov na exitu Kojetín. Stojí i na exitu Kroměříž-Východ.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc.

Německá duše, německá preciznost a neustálý tah na branku. Kdo vlastně stojí za energií olomoucké absolventské komunity? Otevřeně o životních křižovatkách, tvrdé práci, zákulisí rodinného života i o tom, co mu dal pobyt v Německu. Hostem víkendu v seriálu Osobnosti Olomouce je Marek Zelenka. Inspirace, kterou si chcete pustit do uší. Poslouchejte po celý víkend jen na našich vlnách.

0: Ahoj, tady Giorgio.
1: My name is Giovanni Giorgio.
0: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
2: Choose your fighter.
0: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision. Tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
3: Olomouci, nastartuj motory. IMO Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc. Od 8 do 20 vás čeká Formule 1 Challenge, soutěž o rok mytí zdarma, DJ, sportovní auta, dárky a zábava pro celou rodinu. Přijďte to s námi oslavit. IMO Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc.
4: Olomoucký report CZ.
5: Pořád se něco děje.
4: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
6: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
5: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
8: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
9: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
10: Top of the Pop.
11: Top of the Pop.
10: Radio Metropole. Top.

0: Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
1: Modrá krev, vášeň a boj o každý metr hřiště. Tuto neděli stojíme za Sigmou v souboji se Spartou. Tommy Remont Prostějov. Dopravní a inženýrské stavby. Hrdý partner a věrný fanoušek olomouckého fotbalu. Tommy Remont Prostějov. Jedete v našich stopách. A Sigmě přejeme 3 body.
2: Jemná korma z kešu, máslem a smetanou. Vege, kuřecí i jehněčí. K tomu nové nány, sírovo-česnekový a chili. Jen v indickém bistru Bombay Express Olomouc.
3: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
4: Datart uvádí Dny Merien.
5: Dny Merien, jo.
4: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
5: No to je sen.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Rádio Metropole.
7: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.

0: Posloucháš Radio Metropole. Metropole. Bylo 10 hodin. Zařizujete ložnici, dřevočál, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočál.cz.
1: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. Co na sebe.
2: Dnes si rozhodně doba toho přibalte deštníky. Během dne bude postupně přibývat oblačnosti a později večer se přidají i přehánky. Teploty se budou držet mezi 21 a 25 stupni. Zítra se ale přioblečem. V pondělí budeme totiž měřit mezi 13 a 17 stupni a také nám může opět sprchnout. A co houby? Pravděpodobnost růstu hub je aktuálně střední, na severu našeho regionu dokonce i vysoká. Tak můžete zkusit štěstí.
3: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
4: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc.

0: Představujeme vám osobnosti Olomouce. U mikrofonu vítáme Marka Zelenku. Marku, žijete s rodinou v Olomouci, práci máte v Praze. Povězte nám, jak to funguje.
1: Docela dobře. Vlastně líp, než bych si i před lety myslel. Umožňuje mě to udržet si pražský plat a přitom žít v Olomouci, to znamená v hezčím městě. Nejsem zdaleka sám, co to tak má. Spousta mých kamarádů a spolužáků ten režim má podobně. A zatímco říkáme, že v Praze se bydlí, tak v Olomouci žijeme.
0: Jak často musíte do Prahy jezdit?
1: No, zhruba na 2 dny v týdnu. Zbytek jsem na home officeu, no a protože mám malé děti, takže byť Prahu nemám vůbec rád, tak se tam vždycky těším, že aspoň jednou za týden se nerušeně vyspím.
0: Jezdíte autem?
1: Autem nejezdím vůbec. Jezdím vlakem, protože pro mě jsou to 2 hodiny ve vlaku, 2 hodiny nerušené práce, místo stresu někde za volantem před Prahou.
0: Říká Marek Zelenka. Děkujeme.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Neseme vám zprávy právě teď. Při najíždění na dálnici si musíme hlídat dopravní značky. Na D35 se objevil včera řidič v protisměru. U Olomouce u své Sedlic šlo o 90-letého muže. Dostihla ho policie a svedla z dálnice. Nehodu naštěstí nespůsobil. Za chybu dostal pokutu.
4: Senior uvedl, že jel z Olomouce do Velké Bystřice, ale nějak se při jízdě zamotal a najel na dálnici D35 do protisměru na 281,5 kilometru u nájezdu u Přáslavic. Řidič ujel v protisměru zhruba 3,5 kilometru.
3: Říká za policii komisař Libor Hejtman.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Novou hasičskou zbrojnici bude mít Prostějov. Stavba dlouho plánované budovy má začít příští rok a skončit v roce 2029. Náklady dosáhnou 350 milionů korun a pokryje je stát, kraj i evropské dotace. Projekt už má stavební povolení a nahradí nevyhovující starou stanici. Nový moderní areál nabídne lepší zázemí pro výkon služby i přípravu a má tu být i výjezdové středisko zdravotnické záchranné služby.
1: Sport.
3: Český tenista Jiří Lehečka navázal na skvělé výkony v Davis Cupu a rozhodujícím bodem zařídil postup českého týmu na finálový turnaj přes favorizovaný výběr USA. V závěrečném dramatu porazil Američana Lernera Tiena 6-3 a 7-5, přičemž utkání označil za jedno z nejtěžších ve své kariéře. Čechům se tak za výrazné podpory více než 13 000 diváků podařilo dokonat obrat z nepříznivého stavu 1-2 na zápasy. A tak to se na závěr slavilo.
5: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. Co na sebe.
6: Dnes si rozhodně doba toho přibalte deštníky. Během dne bude postupně přibývat oblačnosti a později večer se přidají i přeháňky. Teploty se budou držet mezi 21 a 25 stupni. Zítra se ale přioblečem. V pondělí budeme totiž měřit mezi 13 a 17 stupni a také nám může opět sprchnout. A co houby? Pravděpodobnost růstu hub je aktuálně střední, na severu našeho regionu dokonce i vysoká, tak můžete zkusit štěstí.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
6: Kousek od Olomouce řešíme nehodu v Přáslavicích, bouralo se také v Šumperku v ulici Jesenická. Policejní hlídku nám hlásíte ve Zlíně v ulici Frištácká, pozor si musíme dát i v Přerově na ulici Hulínská. Policie na ulici Hulínská také v Kroměříži.
2: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: Představujeme vám osobnosti Olomouce. U mikrofonu vítáme Marka Zelenku. Marku, žijete s rodinou v Olomouci, práci máte v Praze. Povězte nám, jak to funguje.
1: Docela dobře. Vlastně líp, než bych si i před lety myslel. Umožňuje mě to udržet si pražský plat a přitom žít v Olomouci, to znamená v hezčím městě. Nejsem zdaleka sám, co to tak má. Spousta mých kamarádů a spolužáků ten režim má podobně. A zatímco říkáme, že v Praze se bydlí, tak v Olomouci žijeme.
0: Jak často musíte do Prahy jezdit?
1: No, zhruba na 2 dny v týdnu. Zbytek jsem na home officeu, no a protože mám malé děti, takže byť Prahu nemám vůbec rád, tak se tam vždycky těším, že aspoň jednou za týden se nerušeně vyspím.
0: Jezdíte autem?
1: Autem nejezdím vůbec. Jezdím vlakem, protože pro mě jsou to 2 hodiny ve vlaku, 2 hodiny nerušené práce, místo stresu někde za volantem před Prahou.
0: Říká Marek Zelenka. Děkujeme.

0: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
1: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
2: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
1: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
0: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
1: No, to určitě.
3: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek s měkkým i a dvojitým V, CZ.
4: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Horty Komplex.
5: Ty už máš nové auto? Vždyť si o něm mluvil teprve včera.
6: Žádné čekání. V Porsche Olomouc mají skladové vozy Škoda Kamiq i hned k odběru. A navíc?
5: A navíc?
6: Prodloužená záruka a předplacený servis zdarma. Škoda Kamiq i hned k odběru. Ušetřete a odjeďte ještě dnes. Vyberte si svůj vůz v autosalonu Porsche Olomouc. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
7: Datart uvádí Dny Merien.
8: Dny Merien, jo.
7: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
8: No to je sen.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
12: Luskni.cz.
13: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
12: Luskni.
13: Koloběžku nebo spotřebič?
12: Luskni a máš. Luskni.cz.
13: V Mžiku doručíme.

0: Vám vyrazit.
1: Krásnou neděli všem, pokud přemýšlíte, jak naložit se zbytkem dnešního dne, máme pro vás přehled skvělých akcí, které ještě rozhodně stihnete. Prvně mrkneme do Olomouce. V olomoucké pevnosti Poznání až do podvečera běží výstava Houby v pevnosti s obřími maketami i mykologickou poradnou. Na Poděbradech se chladí speciály na Oktoberfestu a na tržnici roztáčí kolotoče Olomoucká pouť. A kam vyrazit ve zbytku regionu? Zámek Čechy pod Kosířem nás zve na Dny evropského dědictví, kastelánské prohlídky i dětskou pátrací hru v parku. V Přerově na výstavišti běží dožínky s králičím hopem i country a na hradě Sovinec pokračuje hradní hodování se šermíři a sokolníky. A ještě malá hudební pozvánka na zítřek. V pondělí večer vystoupí v brněnském kabinetu Mus kapela Sakai Club, vítězové radiotalentu Olomouckého kraje z roku 2023 spolu s kapelou Maronto, což jsou finalisté letošního ročníku. Tak si to dejte do kalendáře a užijte si parádní neděli s námi.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Chcete být vidět a slyšet v Olomouci a okolí? Máte skvělou akci nebo inzerci? Tipy kam vyrazit vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce Zábava. Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce @akcezabava.cz.
3: Rádio Metropole.
0: Olomouc 92 a Zábřeh 105.8 FM.

0: rána.
1: Rádio Metropole.
2: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď. Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
2: Bylo 11 hodin.
3: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz.
4: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty.

0: Radiometro.cz. Rádio Metropole.
1: Co na sebe? 31,5 stupně, tak to je teplotní rekord pro 20. září. Dneska takové teploty nečekáme. Maximálně naměříme 25 stupňů a později během dne čekáme také déšť a přehánky. V pondělí už přijde výraznější ochlazení. Bude převážně oblačno a místy se objeví déšť. Denní teploty klesnou na 13 až 17 stupňů. Chladnější počasí by mělo pokračovat také v první polovině nového týdne. Od úterý do čtvrtka bude většinou oblačno a přehánky se budou objevovat už jen ojediněle.
2: Bolí vás koleno? Vraťte se zpátky do pohybu. Nemocnice Agel Prostějov nabízí robotickou operaci s milimetrovou přesností. Dejte svému kolenu nový začátek.
3: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
4: Rádio Metropole.
5: Hodně hrajeme. Hodně dobře.
4: Metropole.

0: Radio Metropole
1: a dopolední chill.
2: Už se těšíš na oběd?
3: Let's go.

0: Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 11 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Máme tu pro vás další informace. Loděnka roste podle plánu. Stavba vzdělávacího centra Loděnka v Olomoucké zoo úspěšně pokračuje. Lákadlem nového objektu ve tvaru hlavonožce bude obří akvárium pro žraloky, největší v České republice. Dvoupodlažní centrum nabídne kromě žraločího akvária také přednáškový sál pro 100 lidí a dvě učebny. Základy stavby už jsou hotové z 80%. Dokončení Loděnky se plánuje na rok 2028.
1: Prostějov aktuálně.
3: Další prostor pro výuku může získat v Prostějově základní škola Majakovského. Město nyní připravuje projekt pro umístění nové kontejnerové učebny základní školy. Ta nabídne zázemí pro až 30 žáků, píše o tom radnice. Poznáme jediného českého držitele Nobelovy ceny za literaturu. Filmaři dokončili první celovečerní dokument o spisovateli a básníkovi Jaroslavu Seifertovi. Snímek Pavla Štingla Jaroslav Seifert v rytmu bezčasí vstoupí do kin v lednu.
0: Sport.
3: Čeští volejbalisté už mají jasno o soupeři do osmifinále na mistrovství Evropy. Utkají se s Belgií, která na šampionátu ovládla skupinu C. Hrát se bude v Turíně v pondělí od 16 hodin. Na velké akci se oba týmy dosud nestřetly. Budeme sledovat, jak to dopadne.
0: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
1: Radio Metropole. Co na sebe.
4: 31,5 stupně, tak to je teplotní rekord pro 20. září. Dneska takové teploty nečekáme. Maximálně naměříme 25 stupňů a později během dne čekáme také déšť a přehánky. V pondělí už přijde výraznější ochlazení. Bude převážně oblačno a místy se objeví déšť. Denní teploty klesnou na 13 až 17 stupňů. Chladnější počasí by mělo pokračovat také v první polovině nového týdne. Od úterý do čtvrtka bude většinou oblačno a přehánky se budou objevovat už jen ojedině.
1: Rádio Metropole za volantem.
4: Na cestách pozor na policejní hlídky i na stacionární radary. Ty hlídají povolenou rychlost v Olomouci a okolí, ve Chválkovicích na Švabinského, v Chomoutově na Dalimilově, v Holici na Přerovské a v Neředíně na Okružní. Pozor si musíme dát i mezi Uničovem a Šumbaldem, tady zase měří v Nové Dědině. Nebo ve Svitavách na ulici Kapitána Jaroše. Tak nohu z plynu, ať nemáte zbytečně pokutu.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zemích je ochotnej
1: rám, jam, jam. Představte si dokonalý steak. Křupavá kůrka, šťavnaté maso a vůně, která vás dostane dřív, než vezmete do ruky nůž. Odstartujte podzim stylově. Designová restaurace Ventana v NH hotelu Olomouc vás zve na exkluzivní gastronomický večer. Šéfkuchař Marek Svoboda vám se svým týmem představí prémiové maso US Prime Beef and Pork přímo v akci v naší Open Kitchen. K tomu skvělá vína, dezerty od cukrářky Aničky, živá hudba i tombola. Gastrovečer už ve čtvrtek 24. září večer v restauraci Ventana v NH hotelu Olomouc. Více informací a rezervace najdete na sociálních sítích NH hotelu Olomouc.
2: Olomouci, nastartuj motory. Imocar Voš otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc. Od 8 do 20 vás čeká Formule 1 Challenge, soutěž o rok mytí zdarma, DJ, sportovní auta, dárky a zábava pro celou rodinu. Přijďte to s námi oslavit. Imocar Voš otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc.
3: Život je o emocích a šanson je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás poholtí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
4: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
7: Datart uvádí Dny Merien.
8: Dny Merien, jo.
7: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
8: No to je sen.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
10: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Máte rádi cheeseburgery? Tento týden připomínáme jejich americký národní den. Připadá na pátek 18. září a možná nevíte, že za jejich vynálezce bývá označován teprve 16-letý Lionel Sternberger. Ve 20. letech minulého století malý Lionel pracoval v restauraci svého otce v Kalifornii a údajně jako první položil plátek sýra na hamburger. Alespoň se to říká, že údajně takhle vznikly cheeseburgery. A teď hádanka. Kolik vážil rekordní cheeseburger? Tipněte si. V Minnesotě v roce 2012 připravili obra těžkého přes 913 kilo a jenom sýra v něm bylo více než 18 kilogramů. Teď už víme, že první cheeseburger možná vymyslel 16-letý teenager a ten nejrekordnější, nejtěžší cheese vážil skoro tunu. To je naprosto zásadní informace, až budeme příště s přáteli ve fast foodu. Dáte si dobrou chuť.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Rádio Metropole
3: a dopolední chill.

Tady je tvoje metropole. Dneska ti představíme Siu, australskou zpěvačku, která s tajemnou vizáží a silným hlasem dobývá svět. Její hudba je plná emocí, energie a originality. A to i když se často schovává za parukou. Sia je jako ten kámoš, co toho moc nenamluví, ale když něco řekne, má to sílu. Její styl míchá pop s elektronikou a dramatem a výsledek je vždycky silný zážitek. Ať už potřebuješ hudbu k zamyšlení nebo k tanci, Sia má vždycky něco v rukávu. Tak zůstaň naladěný, protože na Metropolitě čeká ještě víc silných příběhů a velkých hlasů.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 12 hodin.
2: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
1: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. Co na sebe.
3: Sluníčko dnes vystřídají mraky a přeháňky, tak nezapomeňte na deštníky. Teploty budou šplhat až na 25 stupňů Celsia. Deštníky se budou hodit i zítra. Ranní sluníčko totiž také postupně schovají mraky a přijde dešť. Také se nám ochladí. Zítra naměříme maximálně 17 stupňů. A co zbytek Evropy? Tam ochlazení nečekáme. V Itálii, ve Španělsku, v Řecku budou stále měřit tropické teploty a k tomu si užívat sluníčko.
4: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
5: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
6: Radio Station.
0: Metropole.

0: Rádio Metropole
1: a dopolední chill. Baby, let's go! V chillu, nestresuj se a nasaj nejlepší vibe.
0: Metropole.
1: Rádio Metropole.
0: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 12 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď. Šedé kontejnery v Litovli zmizí. Jak píše report.cz, město zavádí společný sběr vybraných druhů odpadu. Pojme je žlutá popelnice. Od 1. října do ní budeme moci v Litovli hodit plasty i nápojové kartony a kovové obaly.
0: Přerov aktuálně.
3: Na obnovu lesů poškozených suchem se chystá Přerov, a to v lokalitách Staměřice a Svrčov. Práce skoro za 1 milion korun se zaměří na lesy poškozené dlouhodobým suchem a vysokými teplotami.
4: V některých lokalitách s mělkou půdou a skalnatým podložím uhynulo až 90% vysazených stromků. Celkové ztráty na nově založených lesních kulturách odborníci odhadují na 30 až 40%. Realizace zakázky naplánována na období od listopadu letošního roku do dubna roku 2027.
3: Doplňuje mluvčí Přerova Lenka Chalupová.
5: Hlas lidu.
3: Kdo by se mohl stát budoucím prezidentem České republiky? To zjišťoval průzkum Stemmark. Preferovaným kandidátem zůstává současný prezident Petr Pavel. Aktuálně by ho v přímé volbě volilo, či by jeho volbu zvažovalo, 52% voličů. Za Petrem Pavlem se v průzkumu umístil herec, hudebník a moderátor Marek Eben, který má volební potenciál 42%. A třetí místo v průzkumu obsadil premiér Andrej Babiš. Toho by volilo, nebo o tom přemýšlí, 40% voličů.
5: Sport.
3: Přípravné období před novým ročníkem Maxa Národní basketbalové ligy je u konce. Basketbalisty BK Olomoucko čeká v prvním kole nejvyšší soutěže tým BK Gapa Hradec Králové. Utkání se hraje v Prostějovském sportcentru, a to v neděli od 17 hodin.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Rádio Metropole. Co na sebe.
6: Sluníčko dnes vystřídají mraky a přeháňky, tak nezapomeňte na deštníky. Teploty budou šplhat až na 25 stupňů Celsia. Deštníky se budou hodit i zítra. Ranní sluníčko totiž také postupně schovají mraky a přijde dešť. Také se nám ochladí. Zítra naměříme maximálně 17 stupňů. A co zbytek Evropy? Tam ochlazení nečekáme. V Itálii, ve Španělsku, v Řecku budou stále měřit tropické teploty a k tomu si užívat sluníčko.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
6: Zdravíme řidiče v Olomouci, tady pozor na dopravní omezení. U zavírku máme totiž na ulici U Cihelny, Gagarinova a Vítězství. Dělají nám tu nové veřejné osvětlení, a to až do 9. října. A dlouhodobé omezení teď hlásí Dluhonice u Přerova. Až do 20. listopadu je tady uzavřený úsek od začátku obce ve směru od Předmostí až ke křižovatce ulic Náves a u Rozvodny. Tak vám přejeme pevné nervy.
0: Rádio Metropole.

0: Duše, německá preciznost a neustálý tah na branku. Kdo vlastně stojí za energií olomoucké absolventské komunity? Otevřeně o životních křižovatkách, tvrdé práci, zákulisí rodinného života i o tom, co mu dal pobyt v Německu. Hostem víkendu v seriálu Osobnosti Olomouce je Marek Zelenka. Inspirace, kterou si chcete pustit do uší. Poslouchejte po celý víkend jen na našich vlnách.
1: Tvůj víkend.
2: Tvoje rádio.
1: Metropole.

0: nedělní poledne, děkujeme moc za vaši věrnost a za to, že tvoříte nedělní atmosféru společně s námi. Polední čas je ideální chvíle pro krátký restart a načerpání sil, tak vám přeji, ať jich načerpáte co nejvíc. Už za chvíli se podíváme na to, kdo dneska svoukne svíčku na narozeninovém dortu, tak držte vlny.
1: Dny Marian v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Marian a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
3: Za stovku do premiér Cinema z Šantovka již 19. a 20. září. Kinodny přinášejí spousty filmů, popcornu a jiných kinodobrot. Kup si vstupenku na premiercinemas.cz už nyní. Kinodny, největší filmový svátek roku v premiér Cinema z Šantovka.
4: Ty už máš nové auto? Vždyť si o něm mluvil teprve včera.
5: Žádné čekání. V Porsche Olomouc mají skladové vozy Škoda Kamiq i hned k odběru. A navíc?
4: A navíc?
5: Prodloužená záruka a předplacený servis zdarma. Škoda Kamiq i hned k odběru. Ušetřete a odjeďte ještě dnes. Vyberte si svůj vůz v autosalonu Porsche Olomouc. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
6: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
7: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
8: Ahoj, tady Giorgio.
9: My name is Giovanni Giorgio.
8: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
10: Choose your fighter.
8: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision. Tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
11: Olomouci, nastartuj motory. Imocar Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc. Od 8 do 20 vás čeká Formule 1 Challenge, soutěž o rok mytí zdarma, DJ, sportovní auta, dárky a zábava pro celou rodinu. Přijďte to s námi oslavit. Imocar Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc.
12: Rádio Metropole, podporujem domácí muziku.

0: Metropole právě dnes.
1: Je tady neděle 20. září a na dnešek připadá například den malování mandal, den Batmana, anebo taky Národní den úklidu, jestli se vám chce. Dneska má narozeniny zlatá olympijská snowboardistka Zuzana Maďarová, anebo herečka Petra Hřebíčková, kterou známe jako třeba Bezvaženskou na krku, anebo Matku na tripu. A slaví taky jedna velká italská filmová hvězda, je to herecká ikona a sex symbol 60. let Sofia Loren. Tak ať máte pohodovou neděli s datem 20. září, kdy slaví podle kalendáře také Olek. A mimochodem, právě pro něj tu máme dneska sváteční.

0: Metropole právě dnes.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
2: Padá hvězda. Něco si přeji?
3: Na Novojičínsku a Hranicku jsou hvězdy to jediné, co tu padá. Internet rozhodně ne, ten je náš a spolehlivý. Neustále budujeme kvalitní síť připojení. Od nás pro vás.
4: Rychlý internet, televize, telefon. To je nášnet.org.
3: Připojte se i vy a užívejte si, co hrdlo ráčí.
5: Jo, a ještě tu padají na podzim jablka.
3: Nášnet.org.
6: Svět spánku.cz. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku.cz.
7: Právě teď sleva 20% na všechny matrace. Dny páteře. Svět spánku.cz.
8: Modrá krev, vášeň a boj o každý metr hřiště. Tuto neděli stojíme za Sigmou v souboji se Spartou. Tomy Remont Prostějov. Dopravní a inženýrské stavby. Hrdý partner a věrný fanoušek olomouckého fotbalu. Tomy Remont Prostějov. Jedete v našich stopách. A Sigmě přejeme 3 body.
9: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná dá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
10: Datart uvádí Dny Marian.
11: Dny Marian, jo.
10: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
11: No to je sen.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 13 hodin.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic CZ.
3: Facebook Radio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Radio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
0: Radio Metropole. Co na sebe.
4: Sluníčko dneska celý den nevydrží, během dne bude od severozápadu postupně přibývat oblačnosti a později večer se na většině území přidají přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 stupňů Celsia. Zítra také čekáme zpočátku dne většinou slunečno, potom ale více mraků i přehánky. Teploty klesnou a naměříme maximálně 17 stupňů Celsia. A na to pozor, protože jaké počasí zařídí Matouš, takové trvá 4 neděle.
5: Plánovaný zákrok a rychleji zpátky domů. Jednodenní péče Agel nabízí šetrné operační metody s krátkou hospitalizací. V Prostějově, Přerově a Štenberku.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Radio Metropole.
0: Hrajeme neohrané.
1: Ne.

0: Představujeme vám osobnosti Olomouce. U mikrofonu vítáme Marka Zelenku. Gymnázium Hejčín oslaví v říjnu 70 let od svého vzniku. Marku, vy jste jedním ze známých absolventů. Jak na školu vzpomínáte?
1: Vzpomínám velmi intenzivně a možná to málo ví, ale Hejčínské gymnázium je největší gympl v republice. Takže hlavně jsem si odnesl obrovské množství přátel. No a s tou školou jsme si vlastně i po 20 letech od maturity pořád v kontaktu, protože my jsme se spolužáky založili už v roce 2011, před 15 lety, absolventskou asociaci, což byla tou dobou asi jediná v republice.
0: Ta stále funguje?
1: Jo, funguje a mám z toho strašnou radost, protože třeba minulý týden proběhl každoroční Gaudeamus, kdy my absolventi pomáháme studentům při výběru vysokých škol. Dál funguje mezi absolventy a aktuálními studenty mentoringový program. No a my máme za sebou třeba asi 15 absolventských ples,

0: pohodové nedělní odpoledne na našem rádiu. Nedělní poobědová siesta je doslova posvátná, tak doufáme, že vám ji nic nenarušilo a užíváte si dál pohodu s námi. Přeji vám odpoledne plné klidu, pohody a skvělé nálady. Mimo skvělých písniček pro vás za chvilku máme nachystaný inspirativní rozhovor s mimořádným hostem, tak si ho nenechte ujít a užívejte si nálož skvělé muziky.
1: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou

0: do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zamíchej, ochutnej
1: rám, jam, jam. Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku.cz.
2: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věšky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věšky. www.výstavavěšky.cz.
3: Za stovku do premiér Cinemas Šantovka již 19. a 20. září. Kinodny přinášejí spousty filmů, popcornu a jiných kinodobrot. Kup si vstupenku na premiercinemas.cz už nyní. Kinodny, největší filmový svátek roku v premiér Cinemas Šantovka.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
5: Olomoucký report CZ.
6: Pořád se něco děje.
5: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
7: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
6: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
8: Luskni.cz.
9: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
8: Luskni.
9: Koloběžku nebo spotřebič?
8: Luskni a máš.
9: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
10: Datart uvádí Dny Merien.
11: Dny Merien, jo.
10: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
11: No to je sen.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Rádio Metropole, Olomoucký report.
12: Dál pro vás sledujeme, co pak se děje. Pojďte si poslechnout zprávy. Moravské divadlo Olomouc vyhlíží divadelní ceny Thálie. V letošním ročníku prestižních cen pozbíralo totiž celkem 7 nominací. K úspěchu má nakročeno napříč žánry, včetně opery, muzikálu nebo alternativního divadla. Mezi nominovanými je například Daniel Kfelíř za titulní roli v opeře Don Giovanni. Další nominaci pro Moravské divadlo Olomouc například přinesl muzikál Evita, v němž je za roli Evity nominovaná na cenu Natálie Tichánková. Ceny Thálie se budou udělovat 3. října. Budeme sledovat, jak to dopadne.
6: Kroměříž aktuálně.
12: Největší investice kroměřížské nemocnice za posledních 20 let je hotová. Nemocnice otevřela novou přístavbu s urgentním příjmem a očním oddělením za více než 200 milionů korun. Stavba trvala 2 roky a ze 3/4 je platil Zlínský kraj.
6: Vysíláme aktuální zprávy.
12: Dobrý den, evidujeme u vás neuhrazený poplatek. Prosíme o jeho uhrazení co nejdříve. Takové SMSky se teď šíří Českem. Pozor na ně. Předstírají upozornění zdravotní pojišťovny na neuhrazený poplatek. SMSky odkazují na falešný web napodobující Všeobecnou zdravotní pojišťovnu. Cílem podvodníků je vylákat z lidí přístupové údaje k bankovním účtům. Důvěřivým obětem pak hrozí ztráta úspor či zneužití osobních údajů k neoprávněným půjčkám. Pozor na to.
13: Sport.
12: Přerovští hokejisté zvítězili ve 4. kole Maxa ligy nad Třebíčí 5-2, uspěli po druhé za sebou a i ve 3. domácím zápase aktuální sezóny naplno bodovali. Díky výhře poskočili do elitní 4. průběžné tabulky.
13: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
5: Rádio Metropole.
14: Sluníčko dneska celý den nevydrží. Během dne bude od severozápadu postupně přibývat oblačnosti a později večer se na většině území přidají přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 stupňů Celsia. Zítra také čekáme zpočátku dne většinou slunečno, potom ale více mraků i přehánky. Teploty klesnou a naměříme maximálně 17 stupňů Celsia. A na to pozor, protože jaké počasí zařídí Matouš, takové trvá 4 neděle.
5: Rádio Metropole. Za volantem.
14: Olomouci, počítejte stále s omezením v areálu fakultní nemocnice Olomouc, a to kvůli výstavbě nové budovy B, tak ať tady nejste zaskočeni. A pozor také na dlouhodobé omezení na trase Hněvotín-Bystročice nebo na Prostějovsku na silnici Vrahovice-Vrbátky. Objížďky jsou tady vždy značené, takže by to neměl být problém. S námi víte, jak se jezdí tady.

0: Představujeme vám osobnosti Olomouce. U mikrofonu vítáme Marka Zelenku. Gymnázium Hejčín oslaví v říjnu 70 let od svého vzniku. Marku, vy jste jedním ze známých absolventů. Jak na školu vzpomínáte?
1: Vzpomínám velmi intenzivně a možná to málo ví, ale Hejčínské gymnázium je největší gympl v republice. Takže hlavně jsem si odnesl obrovské množství přátel. No a s tou školou jsme si vlastně i po 20 letech od maturity pořád v kontaktu, protože my jsme se spolužáky založili už v roce 2011, před 15 lety, absolventskou asociaci, což byla tou dobou asi jediná v republice.
0: Ta stále funguje?
1: Jo, funguje a mám z toho strašnou radost, protože třeba minulý týden proběhl každoroční Gaudeamus, kdy my absolventi pomáháme studentům při výběru vysokých škol. Dál funguje mezi absolventy a aktuálními studenty mentoringový program. No a my máme za sebou třeba asi 15 absolventských plesů a myslím, že tím vytváříme fakt širokou komunitu absolventů. No a před Vánocema nás můžete i s profesorama vidět, jak čepujeme punč ve stánku Dobrého místa pro život. A mám z toho strašnou radost, že to stále pokračuje.
0: Říká Marek Zelenka. Děkujeme.

0: Mama. Pohodové nedělní odpoledne na našem rádiu. Nedělní poobědová siesta je doslova posvátná, tak doufáme, že vám ji nic nenarušilo a užíváte si dál pohodu s námi. Přeji vám odpoledne plné klidu, pohody a skvělé nálady. Mimo skvělých písniček pro vás za chvilku máme nachystaný inspirativní rozhovor s mimořádným hostem, tak si ho nenechte ujít a užívejte si nálož skvělé muziky.
1: Posloucháš? Radio Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše věrné rádio, hrajeme hity, vysíláme zprávy z našeho kraje a sledujeme filmové trháky v moravských kinech. Na co zajít od čtvrtka 17. září za filmové experty hlasí Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas. Rady?
2: Zdravím posluchače i tebe, Lukáši. I tento týden přichází do kina zajímavé filmové novinky. Když vám řeknu jméno Steven Soderbergh, možná vám naskočí série Dannyho parťáci. Od tohoto režiséra přichází do kin nový film s názvem Christopherové. Krimikomedie, která se odehrává v Londýně v ateliéru známého umělce Juliana Sklara, který již 20 let nesáhl na štětec. Jeho vypočítaví potomci by ale rádi, aby dokončil jedno z děl předtím, než zemře. Hlavní postavu stvárnil Ian McKellen, a to je pan herec, který ve svých 86 letech ukazuje svoji genialitu a bude vás rozhodně bavit. Helena Třeštíková je další známé režisérské jméno, jejíž film tento týden nabídnou kina. Její tvorba je jedinečná a mimořádná, protože dokonale zachycuje reálné plynutí času. Tentokrát uvidíte zpracování 50 let profesní i osobní dráhy Báry Basíkové. Stejnojmenný film zachycuje zpěvačin život ve světle reflektoru i ten, který nastává, až reflektory zasnou.
3: Jako žena jsem se připadala úplně odepsaná.
2: Dál bych pozval posluchače na šílenou až bizarní komedii. Tak bizarní, že se kdysi studio Warner Brothers rozhodlo ji nevydat a odepsat z nákladů. Film byl ale prý tak vtipný, že ho koupilo nezávislé studio a nyní máte možnost ho vidět v kinech. Jmenuje se Kojot vrací úder a jedná se o film, který kombinuje animované postavy s reálnými herci i prostředím. Boj Kojota Wildy za spravedlnost vás přenese úplně do jiného, bezstarostného světa plného gaglů. Nakonec vás zvu na pokračování série Resident Evil. Tento sci-fi horor je zárukou napínavé podívané. Doručit zásilku do města, které se propadá do chaosu po úniku smrtícího viru, přijďte se podívat do kin, jestli je to dobrý nápad.
1: Krimi komedie Christopherové, život Báry Basíkové, šílená bizarní komedie Kojot vrací úder i hororový Resident Evil jsou filmové novinky v moravských kinech tohoto týdne. Vypadá to, že si vybere každý. Souhlasíte? Za filmové experty Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas. Děkujeme.
2: Díky, Lukáši, za rozhovor a přeji hezký den.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
4: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 14 hodin. Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. Co na sebe.
2: Dnes si rozhodně doba toho přibalte deštníky. Během dne bude postupně přibývat oblačnosti a později večer se přidají i přeháňky. Teploty se budou držet mezi 21 a 25 stupni. Zítra se ale přioblečem. V pondělí budeme totiž měřit mezi 13 a 17 stupni a také nám může opět sprchnout. A co houby? Pravděpodobnost růstu hub je aktuálně střední, na severu našeho regionu dokonce i vysoká. Tak můžete zkusit štěstí.
3: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
4: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
5: Rádio Metropole.
0: Hodně hrajeme. Hodně dobře.
5: Metropole.

Olomoucká duše, německá preciznost a neustálý tah na branku. Kdo vlastně stojí za energií olomoucké absolventské komunity? Otevřeně o životních křižovatkách, tvrdé práci, zákulisí rodinného života i o tom, co mu dal pobyt v Německu. Hostem víkendu v seriálu Osobnosti Olomouce je Marek Zelenka. Inspirace, kterou si chcete pustit do uší. Poslouchejte po celý víkend jen na našich vlnách.

0: Thank you.
1: Příjemné nedělní odpoledne u vašich přijímačů. Děkujeme, že ladíte právě naše vlny a trávíte neděli v naší společnosti. Nedělní čas utíká svým vlastním klidným tempem a nabízí prostor pro věci, na které jindy nezbývá čas, tak ho využijte na maximum. Brzy se podíváme na témata, o kterých se právě teď nejvíce mluví na regionálních webech, tak zůstaňte s námi.
2: Jemná korma z kešu, máslem a smetanou. Vege, kuřecí i jehněčí. K tomu nové nány, sírovo-česnekový a chili. Jen v indickém bistru Bombay Express Olomouc.
3: Představte si dokonalý steak. Křupavá kůrka, šťavnaté maso a vůně, která vás dostane dřív, než vezmete do ruky nůž. Odstartujte podzim stylově. Designová restaurace Ventana v NH hotelu Olomouc vás zve na exkluzivní gastronomický večer. Šéfkuchař Marek Svoboda vám se svým týmem představí prémiové maso US Prime Beef and Pork přímo v akci v naší Open Kitchen. K tomu skvělá vína, dezerty od cukrářky Aničky, živá hudba i tombola. Gastrovečer už ve čtvrtek 24. září večer v restauraci Ventana v NH hotelu Olomouc. Více informací a rezervace najdete na sociálních sítích NH hotelu Olomouc.
4: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc Horty Komplex.
6: Ty už máš nové auto? Vždyť si o něm mluvil teprve včera.
7: Žádné čekání. V Porsche Olomouc mají skladové vozy Škoda Kamiq i hned k odběru. A navíc?
6: A navíc?
7: Prodloužená záruka a předplacený servis zdarma. Škoda Kamiq i hned k odběru. Ušetřete a odjeďte ještě dnes. Vyberte si svůj vůz v autosalonu Porsche Olomouc. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
8: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
9: Ahoj, tady Giorgio.
10: My name is Giovanni Giorgio.
9: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
11: Choose your fighter.
9: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision. Tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
12: Datart uvádí Dny Merien.
13: Dny Merien, jo.
12: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
13: No to je sen.
12: Datart. Opravdový elektrospecialista.

0: Sauna.
1: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Co nového se děje v našem regionu? Pojďme se podívat. Hokejový Přerov slaví další skvělý úspěch. Zubři doma porazili Třebíč 5-2 a v tabulce vyskočili už na čtvrté místo. Skvělý výkon předvedl gólman Michal Schnattinger i útočník Petr Mrázek, který střelil hned dva góly. Podrobnosti přinesl sportovní portál Hokej.cz. Úspěch zaznamenali také v Doloplazích na Olomoucku. Citlivá obnova místního hřbitova a přestavba staré márnice na Kolumbárium získala v soutěži Vesnice roku prestižní ocenění Zlatá cihla, informoval o tom server Deník.cz. A na závěr tip na výjimečný zážitek. V Olomoucké galerii Dolní otevřeli interaktivní výstavu Svět bez zraku. Návštěvníci si v absolutní tmě vyzkouší, jaké to je spoléhat se pouze na hmat či sluch, napsal web Olomoucký rej. A my jedeme dál.
1: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
3: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
4: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
5: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
6: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak. Ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku. A Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B.cz.
5: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
7: Co to za popájsku je za pikle? Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek pozor. Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro pořádné osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
9: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
10: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolni.cz.
11: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
12: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
13: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 15 hodin.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic.cz.
3: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
4: Bolí vás koleno? Vraťte se zpátky do pohybu. Nemocnice Agel Prostějov nabízí robotickou operaci s milimetrovou přesností. Dejte svému kolenu nový začátek.
0: Radio Metropole. Za volantem.
5: Zdravíme řidiče v Olomouci, tady pozor na dopravní omezení. U zavírku máme totiž na ulici U Cihelny, Gagarinova a Vítězství. Dělají nám tu nové veřejné osvětlení, a to až do 9. října. A dlouhodobé omezení teď hlásí Dluhonice u Přerova. Až do 20. listopadu je tady uzavřený úsek od začátku obce ve směru od Předmostí až ke křižovatce ulic Náves a u Rozvodny. Tak vám přejeme pevné nervy.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Rádio Metropole.
0: Taneční rádio z Olomouce.
1: Metropole.

Na duše, německá preciznost a neustálý tah na branku. Kdo vlastně stojí za energií olomoucké absolventské komunity? Otevřeně o životních křižovatkách, tvrdé práci, zákulisí rodinného života i o tom, co mu dal pobyt v Německu. Hostem víkendu v seriálu Osobnosti Olomouce je Marek Zelenka. Inspirace, kterou si chcete pustit do uší. Poslouchejte po celý víkend jen na našich vlnách.

0: Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
1: Aluminter. Pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter. Pergoly z hliníku CZ.
2: Za stovku. Do premiér Cinema Šantovka již 19. a 20. září. Kinodny přinášejí spousty filmů, popcornu a jiných kinodobrot. Kup si vstupenku na premiercinemas.cz už nyní. Kinodny. Největší filmový svátek roku v premiér Cinema Šantovka.
3: Svět spánku.cz. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku.cz.
4: Právě teď sleva 20% na všechny matrace. Dny páteře. Svět spánku.cz.
5: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
6: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
7: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
8: Olomouci, nastartuj motory. Imocar Voš otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc. Od 8 do 20 vás čeká Formule 1 Challenge, soutěž o rok mytí zdarma, DJ, sportovní auta, dárky a zábava pro celou rodinu. Přijďte to s námi oslavit. Imocar Voš otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc.
9: Metro Retro. Metropole.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Krásnou neděli všem, pokud přemýšlíte, jak naložit se zbytkem dnešního dne, máme pro vás přehled skvělých akcí, které ještě rozhodně stihnete. Prvně mrkneme do Olomouce. V olomoucké pevnosti Poznání až do podvečera běží výstava Houby v pevnosti s obřími maketami i mykologickou poradnou. Na Poděbradech se chladí speciály na Oktoberfestu a na tržnici roztáčí kolotoče Olomoucká pouť. A kam vyrazit ve zbytku regionu? Zámek Čechy pod Kosířem nás zve na Dny evropského dědictví, kastelánské prohlídky i dětskou pátrací hru v parku. V Přerově na výstavišti běží dožínky s králičím hopem i country a na hradě Sovinec pokračuje hradní hodování se šermíři a sokolníky. A ještě malá hudební pozvánka na zítřek. V pondělí večer vystoupí v brněnském kabinetu Můz kapela Sakai Club, vítězové radiotalentu Olomouckého kraje z roku 2023 spolu s kapelou Maronto, což jsou finalisté letošního ročníku. Tak si to dejte do kalendáře a užijte si parádní neděli s námi.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Chcete být vidět a slyšet v Olomouci a okolí? Máte skvělou akci nebo inzerci? Tipy kam vyrazit vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce Zábava. Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce zavináč akcezabava.cz.
0: Metropole. Posloucháš Radio Metropole. Taneční rád.

0: Poslucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 15 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Máme tu pro vás další informace. Loděnka roste podle plánu. Stavba vzdělávacího centra Loděnka v Olomoucké zoo úspěšně pokračuje. Lákadlem nového objektu ve tvaru hlavonožce bude obří akvárium pro žraloky, největší v České republice. Dvoupodlažní centrum nabídne kromě žraločího akvária také přednáškový sál pro 100 lidí a dvě učebny. Základy stavby už jsou hotové z 80%. Dokončení Loděnky se plánuje na rok 2028.
0: Prostějov aktuálně.
3: Další prostor pro výuku může získat v Prostějově základní škola Majakovského. Město nyní připravuje projekt pro umístění nové kontejnerové učebny základní školy. Ta nabídne zázemí pro až 30 žáků, píše o tom radnice. Poznáme jediného českého držitele Nobelovy ceny za literaturu. Filmaři dokončili první celovečerní dokument o spisovateli a básníkovi Jaroslavu Seifertovi. Snímek Pavla Štingla Jaroslav Seifert v rytmu bezčasí vstoupí do kin v lednu.
1: Sport.
3: Čeští volejbalisté už mají jasno o soupeři do osmifinále na mistrovství Evropy. Utkají se s Belgií, která na šampionátu ovládla skupinu C. Hrát se bude v Turíně v pondělí od 16 hodin. Na velké akci se oba týmy dosud nestřetly. Budeme sledovat, jak to dopadne.
1: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Radio Metropole. Co na sebe.
4: 31,5 stupně, tak to je teplotní rekord pro 20. září. Dneska takové teploty nečekáme. Maximálně naměříme 25 stupňů a později během dne čekáme také déšť a přehánky. V pondělí už přijde výraznější ochlazení. Bude převážně oblačno a místy se objeví déšť. Denní teploty klesnou na 13 až 17 stupňů. Chladnější počasí by mělo pokračovat také v první polovině nového týdne. Od úterý do čtvrtka bude většinou oblačno a přehánky se budou objevovat už jen ojedině.
2: Rádio Metropole za volantem.
4: Zdravíme řidiče v Olomouci, tady pozor na dopravní omezení. Uzavírku máme totiž na ulici U Cihelny, Gagarinova a Vítězství. Dělají nám tu nové veřejné osvětlení, a to až do 9. října. A dlouhodobé omezení teď hlásí Dluhonice u Přerova. Až do 20. listopadu je tady uzavřený úsek od začátku obce ve směru od Předmostí až ke křižovatce ulic Náves a u Rozvodny. Tak vám přejeme pevné nervy.
2: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Duše, německá preciznost a neustálý tah na branku. Kdo vlastně stojí za energií olomoucké absolventské komunity? Otevřeně o životních křižovatkách, tvrdé práci, zákulisí rodinného života i o tom, co mu dal pobyt v Německu. Hostem víkendu v seriálu Osobnosti Olomouce je Marek Zelenka. Inspirace, kterou si chcete pustit do uší. Poslouchejte po celý víkend jen na našich vlnách.

0: Klasika.
1: Příjemný nedělní čas u vašich přijímačů. Dnes nikam nespěcháme a užíváme si volný den přesně tak, jak se patří. Dál se staráme o váš hudební doprovod a mimo to pro vás chystáme i skvělou inspiraci a nápadité tipy, kam vyrazit za odpočinkem či kulturou. Máte se na co těšit? Tak držte vlny.
2: Radio Metropole.
0: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Krásnou neděli všem, pokud přemýšlíte, jak naložit se zbytkem dnešního dne, máme pro vás přehled skvělých akcí, které ještě rozhodně stihnete. Prvně mrkneme do Olomouce. V olomoucké pevnosti Poznání až do podvečera běží výstava Houby v pevnosti s obřími maketami i mykologickou poradnou. Na Poděbradech se chladí speciály na Oktoberfestu a na tržnici roztáčí kolotoče Olomoucká pouť. A kam vyrazit ve zbytku regionu? Zámek Čechy pod Kosířem nás zve na Dny evropského dědictví, kastelánské prohlídky i dětskou pátrací hru v parku. V Přerově na výstavišti běží dožínky s králičím hopem i country a na hradě Sovinec pokračuje hradní hodování se šermíři a sokolníky. A ještě malá hudební pozvánka na zítřek. V pondělí večer vystoupí v brněnském kabinetu Mus kapela Sakai Club, vítězové radiotalentu Olomouckého kraje z roku 2023 spolu s kapelou Maronto, což jsou finalisté letošního ročníku. Tak si to dejte do kalendáře a užijte si parádní neděli s námi.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Rádio Metropole.
0: Rádio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 16 hodin. Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. Co na sebe.
2: Sluníčko dnes vystřídají mraky a přeháňky, tak nezapomeňte na deštníky. Teploty budou šplhat až na 25 stupňů Celsia. Deštníky se budou hodit i zítra. Ranní sluníčko totiž také postupně schovají mraky a přijde dešť. Také se nám ochladí. Zítra naměříme maximálně 17 stupňů. A co zbytek Evropy? Tam ochlazení nečekáme. V Itálii, ve Španělsku, v Řecku budou stále měřit tropické teploty a k tomu si užívat sluníčko.
3: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
4: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Autokubíček.cz.
0: Taneční puls tvýho města.
1: Radio Metropole.

0: Představujeme vám osobnosti Olomouce. U mikrofonu vítáme Marka Zelenku. Marku, žijete s rodinou v Olomouci, ale studoval jste práva v Německu. Kde?
1: Studoval jsem v Bavorsku, to město se jmenuje Passow a je to taková poloviční Olomouc s vyhlášenou univerzitou. To město je na soutoku dvou velkých řek, Inu a Dunaje. A často zrovna na ty řeky vzpomínám, protože to město vlastně s těma řekama žilo. Tam náplavky pulzovaly životem každý den a i když několikrát do roka se zalili vysokou vodou, velkou vodou, chodili jsme po kotníky ve vodě a vlastně to nikomu nevadilo. No a když to srovnám s olomouckou náplavkou, po které se vlastně nedá ani pohodlně projít, tak mě to hrozně mrzí.
0: Jak využívali řeku studenti?
1: Naším oblíbeným sportem pasovských studentů tak bylo splouvání řeky Inn. Vlastně jsme skočili u univerzity do ledového Inu, ten měl třeba 11 stupňů a nechali jsme se táhnout proudem až na soutok do teplého Dunaje, který měl třeba 20. No a až mi vyrostou děti, já se takhle hrozně těším, že budeme splouvat na nafukovačkách v Olomouci, třeba Mlýnský potok skrz centrum města.
0: Říká Marek Zelenka. Děkujeme.

0: pohodové odpoledne na našich vlnách. Přejeme vám, ať máte všechno pěkně v klidu a bez zbytečného spěchu. Můžete se spolehnout, že vám i nadále servírujeme hit za hitem. Dnes pro vás navíc máme připravenou pořádnou porci praktických rad, jak odpočinout očím, pokud dlouho koukáme do obrazovek, tak si na to počkejte.
1: Ahoj, tady Giorgio.
2: My name is Giovanni Giorgio.
1: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
3: Choose your fighter.
1: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision, tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
4: Jemná korma z kešu, máslem a smetanou, vege, kuřecí i jehněčí. K tomu nové nány, sírovo-česnekový a chili. Jen v indickém bistru Bombay Express Olomouc.
5: Za stovku do premiér Cinema z Šantovka již 19. a 20. září. Kinodny přinášejí spousty filmů, popcornu a jiných kinodobrot. Kup si vstupenku na premiercinemas.cz už nyní. Kinodny, největší filmový svátek roku v premiér Cinema z Šantovka.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
7: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Představte si dokonalý steak. Křupavá kůrka, šťavnaté maso a vůně, která vás dostane dřív, než vezmete do ruky nůž. Odstartujte podzim stylově. Designová restaurace Ventana v NH hotelu Olomouc vás zve na exkluzivní gastronomický večer. Šéfkuchař Marek Svoboda vám se svým týmem představí prémiové maso US Prime Beef and Pork přímo v akci v naší Open Kitchen. K tomu skvělá vína, dezerty od cukrářky Aničky, živá hudba i tombola. Gastrovečer už ve čtvrtek 24. září večer v restauraci Ventana v NH hotelu Olomouc. Více informací a rezervace najdete na sociálních sítích NH hotelu Olomouc.
11: Luskni.cz.
12: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
11: Luskni.
12: Koloběžku nebo spotřebič?
11: Luskni a máš.
12: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
13: Tak a dost. Všichni hrnky Muko na stůl. Od loňských Vánoc máte všichni svůj hrníček Muko s originálním potiskem. A mně se ten můj s nápisem Nejlepší šéf pořád ztrácí. Český porcelán, ruční výroba potisků, originální písmo. Vyberte si vlastní hrníček, dárek pro každou příležitost. Pro rodinu, babičku, dědu nebo třeba šéfa. Ručně kreslené potisky. Každý hrníček je originál. Muko. Dárek, který potěší každý den. Mugo.cz.
14: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
15: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolni.cz.
16: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
17: Díky, že posloucháte. Čučíte doma nebo v práci často do počítače anebo do telefonu a znáte pravidlo 20-20-20? Pojďme si ho představit. Sedíte teď u počítače nebo máte mobil v ruce? Super, to se nám hodí. Tak na chvilku se na něj nedívejte, mrkněte z okna a najděte strom, dům nebo nějakou pěknou sousedku. Ideálně, jak jsou minimálně 6 metrů daleko. Gratulujeme! Právě jste vyzkoušeli pravidlo 20-20-20. A teď si to pojďme vysvětlit. Abychom našim očím dopřáli komfort, po každých 20 minutách u displeje nebo monitoru se na 20 sekund zadívejme na něco vzdáleného 20 stop, tedy zhruba 6 metrů. Má to jednoduchý důvod. Při dlouhém koukání na blízko je zaostřovací systém očí pořád v práci. Pohled do dálky mu dopřeje krátkou pauzu. U obrazovky navíc méně mrkáme, takže oči nám mohou vysychat a mohou nás pálit. Takhle funguje pravidlo 20-20-20. Tedy každých 20 minut, 20 vteřin pohled na něco, co je vzdáleného alespoň 20 stop, tedy 6 metrů. Takže když vás šéf přistihne, jak se v práci koukáte z okna, tak ne, vy se neflákáte, vy jen dodržujete oční hygienu.
16: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
13: Tohle je
16: Rádio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 17 hodin.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz
3: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
0: Rádio Metropole. Co na sebe.
4: Sluníčko dneska celý den nevydrží. Během dne bude od severozápadu postupně přibývat oblačnosti a později večer se na většině území přidají přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 stupňů Celsia. Zítra také čekáme zpočátku dne většinou slunečno, potom ale více mraků i přehánky. Teploty klesnou a naměříme maximálně 17 stupňů Celsia. A na to pozor, protože jaké počasí zařídí Matouš, takové trvá 4 neděle.
5: Poznejte naší porodnici ještě před svým velkým dnem. Přijďte 23. září od 13 hodin na den otevřených dveří porodnice Agel Přerov. Těšíme se na vás.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Radio Metropole.
0: Hrajeme neohrané.
1: Metropole.

A duše, německá preciznost a neustálý tah na branku. Kdo vlastně stojí za energií olomoucké absolventské komunity? Otevřeně o životních křižovatkách, tvrdé práci, zákulisí rodinného života i o tom, co mu dal pobyt v Německu. Hostem víkendu v seriálu Osobnosti Olomouce je Marek Zelenka. Inspirace, kterou si chcete pustit do uší. Poslouchejte po celý víkend jen na našich vlnách.

0: Krásný nedělní podvečer, neděle se pomalu kloní k večeru a my děkujeme za každou minutu, kterou trávíte u svých přijímačů. Přejeme vám, ať si zbytek dnešního dne užijete v naprostém klidu, pohodě a dobré atmosféře. Hrajeme vám ty největší pecky a brzy se podíváme i do historie a dnešního kalendáře. Připomeneme si významné osobnosti i zajímavosti, které se k dnešnímu dni vážou. Tak držte vlny.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku CZ.
3: Olomouci, nastartuj motory. IMO Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc. Od 8 do 20 vás čeká Formule 1 Challenge, soutěž o rok mytí zdarma, DJ, sportovní auta, dárky a zábava pro celou rodinu. Přijďte to s námi oslavit. IMO Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc.
4: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
5: Ty už máš nové auto? Vždyť si o něm mluvil teprve včera.
6: Žádné čekání. V Porsche Olomouc mají skladové vozy Škoda Kamiq i hned k odběru. A navíc?
5: A navíc?
6: Prodloužená záruka a předplacený servis zdarma. Škoda Kamiq i hned k odběru. Ušetřete a odjeďte ještě dnes. Vyberte si svůj vůz v autosalonu Porsche Olomouc. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
7: Luskni.cz.
8: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
7: Luskni.
8: Koloběžku nebo spotřebič?
7: Luskni a máš.
8: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
9: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
10: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
11: A vykoupí...

0: zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
1: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
0: No, to určitě.
2: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek s měkkým i a dvojitým V.cz.
3: Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů, to vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
7: Metropole právě dnes.
8: Je tady neděle, 20. září a na dnešek připadá například den malování mandal, den Batmana, anebo taky Národní den úklidu, jestli se vám chce. Dneska má narozeniny zlatá olympijská snowboardistka Zuzana Maďarová, anebo herečka Petra Hřebíčková, kterou známe jako třeba Bezvaženskou na krku, anebo Matku na tripu. A slaví taky jedna velká italská filmová hvězda, je to herecká ikona a sex symbol 60. let Sofia Loren. Tak ať máte pohodovou neděli s datem 20. září, kdy slaví podle kalendáře také Olek. A mimochodem, právě pro něj tu máme dneska sváteční.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Díky, že posloucháte, čučíte doma nebo v práci, často do počítače a nebo do telefonu a znáte pravidlo 20, 20, 20? Pojďme si ho představit. Sedíte teď u počítače nebo máte mobil v ruce? Super, to se nám hodí. Tak na chvilku se na něj nedívejte, mrkněte z okna a najděte strom, dům nebo nějakou pěknou sousedku. Ideálně jak jsou minimálně 6 metrů daleko. Gratulujeme! Právě jste vyzkoušeli pravidlo 20-20-20 a teď si to pojďme vysvětlit. Abychom našim očím dopřáli komfort, po každých 20 minutách u displeje nebo monitoru se na 20 sekund zadívejme na něco vzdáleného 20 stop, tedy zhruba 6 metrů. Má to jednoduchý důvod, při dlouhém koukání na blízko je zaostřovací systém očí pořád v práci. Pohled do dálky mu dopřeje krátkou pauzu. U obrazovky navíc méně mrkáme, takže oči nám mohou vysychat a mohou nás pálit. Takhle funguje pravidlo 20-20-20. Tedy každých 20 minut 20 vteřin pohled na něco, co je vzdáleného alespoň 20 stop, tedy 6 metrů. Takže když vás šéf přistihne, jak se v práci koukáte z okna, tak ne, vy se neflákáte, vy jen dodržujete oční hygienu.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 17 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Dál pro vás sledujeme, co pak se děje. Pojďte si poslechnout zprávy. Moravské divadlo Olomouc vyhlíží divadelní ceny Thálie. V letošním ročníku prestižních cen pozbíralo totiž celkem 7 nominací. K úspěchu má nakročeno napříč žánry, včetně opery, muzikálu nebo alternativního divadla. Mezi nominovanými je například Daniel Kfelíř za titulní roli v opeře Don Giovanni. Další nominaci pro Moravské divadlo Olomouc například přinesl muzikál Evita, v němž je za roli Evity nominovaná na cenu Natálie Tichánková. Ceny Thálie se budou udělovat 3. října. Budeme sledovat, jak to dopadne.
0: Kroměříž aktuálně.
1: Největší investice kroměřížské nemocnice za posledních 20 let je hotová. Nemocnice otevřela novou přístavbu s urgentním příjmem a očním oddělením za více než 200 milionů korun. Stavba trvala 2 roky a ze 3/4 ji platil Zlínský kraj.
0: Vysíláme aktuální zprávy.
1: Dobrý den, evidujeme u vás neuhrazený poplatek. Prosíme o jeho uhrazení co nejdříve. Takové SMSky se teď šíří Českem. Pozor na ně. Předstírají upozornění zdravotní pojišťovny na neuhrazený poplatek. SMSky odkazují na falešný web napodobující Všeobecnou zdravotní pojišťovnu. Cílem podvodníků je vylákat z lidí přístupové údaje k bankovním účtům. Důvěřivým obětem pak hrozí ztráta úspor či zneužití osobních údajů k neoprávněným půjčkám. Pozor na to.
2: Sport. Přerovští hokejisté zvítězili ve 4. kole Maxa ligy nad Třebíčí 5-2, uspěli po 2. za sebou a i ve 3. domácím zápase aktuální sezóny naplno bodovali. Díky výhře poskočili do elitní 4. průběžné tabulky.
3: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
0: Rádio Metropole.
4: Sluníčko dneska celý den nevydrží. Během dne bude od severozápadu postupně přibývat oblačnosti a později večer se na většině území přidají přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 stupňů Celsia. Zítra také čekáme zpočátku dne většinou slunečno, potom ale více mraků i přehánky. Teploty klesnou a naměříme maximálně 17 stupňů Celsia. A na to pozor, protože jaké počasí zařídí Matouš, takové trvá 4 neděle.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Na cestách pozor na policejní hlídky i na stacionární radary. Ty hlídají povolenou rychlost v Olomouci a okolí, ve Chválkovicích na Švabinského, v Chomoutově na Dalimilově, v Holici na Přerovské a v Neředíně na Okružní. Pozor si musíme dát i mezi Uničovem a Šumvaldem, tady zase měří v Nové Dědině, nebo ve Svitavách na ulici Kapitána Jaroše. Tak nohu z plynu, ať nemáte zbytečně pokutu.
0: Rádio Metropole. Víc muziky.

Česká duše, německá preciznost a neustálý tah na branku. Kdo vlastně stojí za energií olomoucké absolventské komunity? Otevřeně o životních křižovatkách, tvrdé práci, zákulisí rodinného života i o tom, co mu dal pobyt v Německu. Hostem víkendu v seriálu Osobnosti Olomouce je Marek Zelenka. Inspirace, kterou si chcete pustit do uší. Poslouchejte po celý víkend jen na našich vlnách.

0: Krásný nedělní podvečer. Neděle se pomalu kloní k večeru a my děkujeme za každou minutu, kterou trávíte u svých přijímačů. Přejeme vám, ať si zbytek dnešního dne užijete v naprostém klidu, pohodě a dobré atmosféře. Hrajeme vám ty největší pecky a brzy se podíváme i do historie a dnešního kalendáře. Připomeneme si významné osobnosti i zajímavosti, které se k dnešnímu dni vážou. Tak držte vlny.
1: Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Je tady neděle, 20. září a na dnešek připadá například den malování mandal, den Batmana, anebo taky Národní den úklidu, jestli se vám chce. Dneska má narozeniny zlatá olympijská snowboardistka Zuzana Maďarová, anebo herečka Petra Hřebíčková, kterou známe jako třeba Bezvaženskou na krku, anebo Matku na tripu. A slaví taky jedna velká italská filmová hvězda, je to herecká ikona a sex symbol 60. let Sofia Loren. Tak ať máte pohodovou neděli s datem 20. září, kdy slaví podle kalendáře také Olek. A mimochodem, právě pro něj tu máme dneska sváteční.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 18 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Neseme vám zprávy právě teď. Při najíždění na dálnici si musíme hlídat dopravní značky. Na D35 se objevil včera řidič v protisměru. U Olomouce u Své Sedlic šlo o 90-letého muže. Dostihla ho policie a svedla z dálnice. Nehodu naštěstí nespůsobil. Za chybu dostal pokutu.
4: Senior uvedl, že jel z Olomouce do Velké Bystřice, ale nějak se při jízdě zamotal a najel na dálnici D35 do protisměru na 281,5 kilometru u nájezdu u Přáslavic. Řidič ujel v protisměru zhruba 3,5 kilometru.
3: Říká za policii komisař Libor Hejtman.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Novou hasičskou zbrojnici bude mít Prostějov. Stavba dlouho plánované budovy má začít příští rok a skončit v roce 2029. Náklady dosáhnou 350 milionů korun a pokryje je stát, kraj i evropské dotace. Projekt už má stavební povolení a nahradí nevyhovující starou stanici. Nový moderní areál nabídne lepší zázemí pro výkon služby i přípravu a má tu být i výjezdové středisko zdravotnické záchranné služby.
1: Sport.
3: Český tenista Jiří Lehečka navázal na skvělé výkony v Davis Cupu a rozhodujícím bodem zařídil postup českého týmu na finálový turnaj přes favorizovaný výběr USA. V závěrečném dramatu porazil Američana Lernera Tiena 6-3 a 7-5, přičemž utkání označil za jedno z nejtěžších ve své kariéře. Čechům se tak za výrazné podpory více než 13 000 diváků podařilo dokonat obrat z nepříznivého stavu 1-2 na zápasy. A tak to se na závěr slavilo.
1: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Radio Metropole. Co na sebe.
5: Dnes si rozhodně doba toho přibalte deštníky. Během dne bude postupně přibývat oblačnosti a později večer se přidají i přeháňky. Teploty se budou držet mezi 21 a 25 stupni. Zítra se ale přioblečem. V pondělí budeme totiž měřit mezi 13 a 17 stupni a také nám může opět sprchnout. A co houby? Pravděpodobnost růstu hub je aktuálně střední, na severu našeho regionu dokonce i vysoká, tak můžete zkusit štěstí.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Zdravíme řidiče v Olomouci, tady pozor na dopravní omezení. U zavírku máme totiž na ulici U Cihelny, Gagarinova a Vítězství. Dělají nám tu nové veřejné osvětlení a to až do 9. října. A dlouhodobé omezení teď hlásí Dluhonice u Přerova. Až do 20. listopadu je tady uzavřený úsek od začátku obce ve směru od Předmostí až ke křižovatce ulic Náves a u Rozvodny. Tak vám přejeme pevné nervy.
2: Rádio Metropole.

0: Představujeme vám osobnosti Olomouce. U mikrofonu vítáme Marka Zelenku. Marku, žil jste pár let v Německu. Co ve vás zůstalo?
1: Zůstalo ve mně docela dost bavorského piva, protože to jednak mám rád a myslím, že Bavoráci jsou v tom fakt opravdu dost podobní Čechům. No ale když nad tím přemýšlím, tak stejně něco konkrétního jsem tam asi odkoukal a přivezl si domů. Tam totiž se mi zdálo, že když jdu po ulici, tak mě i neznámý člověk, který mě míjí, tak mě vždycky pozdraví nebo pokyne nebo se aspoň pousměje. No a já jsem si to přivezl nějak sebou, takže hlavně v okolí našeho bytu se snažím pozdravit i cizí lidi.
0: Jak na to reagují?
1: Ano, a mě hrozně baví, jak jsou rozpačití a jak se snaží uhýbat očima, nebo občas je i snaží vykroutit, hlavně abychom se nemuseli spolu bavit. A myslím, že tohle je hrozná škoda, protože tak obyčejná věc, jako je pozdravit kolem jdoucího, obzvlášť ve vaším okolí, vytváří z jakési anonymní ulice něco, čemu můžeme říkat sousedství.
0: Stýská se vám po Německu?
1: To asi ne, mám to tady radši, protože mě tam hodně chyběl český smysl pro humor.
0: Říká Marek Zelenka. Děkujeme.

0: námi můžeš nostalgicky zaspomínat
1: na staré dobré časy, kdy se kazety přetáčely tuškou
0: a rádio bylo jediným zdrojem cool muziky.
2: Metropole. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now. The Funk

0: nedělní večer, nedělní odpočinek vrcholí a my z celého srdce děkujeme, že tvoříme zvukovou kulisu vašeho domova právě my. Přejeme vám překrásný, poklidný večer, plný relaxace a pohody. A zůstaňte s námi, protože za chvíli mrkneme, jak se daří hokeji v Kroměříži.
1: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
2: Za stovku do premiér Cinema z Šantovka již 19. a 20. září. Kinodny přinášejí spousty filmů, popcornu a jiných kinodobrot. Kup si vstupenku na premiercinemas.cz už nyní. Kinodny, největší filmový svátek roku v premiér Cinema z Šantovka.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park z Jelidla, t-motor.cz.
6: Co to zas Popájsku je za pikle? Pikle? Ale ne, pikl! Milovníci kyselých okurek pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popájs s pořádnou náloží okurek. A pro pořádné osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popájs a kujme pikle společně!
7: Svět spánku.cz. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku.cz.
8: Právě teď sleva 20% na všechny matrace. Dny páteře. Světspánku.cz.
9: Ahoj, tady Giorgio.
10: My name is Giovanni Giorgio.
9: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
11: Choose your fighter.
9: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision, tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
12: Posloucháš?

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše hokejové rádio, Extraliga se rozjíždí, ale my nesledujeme jenom nejvyšší soutěž. Nás zajímá i jak se daří hokej napříč Moravou a tentokrát míříme do Kroměříže. Na telefonu je manažer hokejistů HK Kroměříž Karel Holík, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jak se daří, Karle, hokej v Kroměříži, jakou hrajete soutěž, jak se daří dětem, dospělákům?
2: No tak já začnu asi těma dětma. Dětem se samozřejmě daří poměrně dobře, protože my máme všechny kategorie napříč vlastně spektrem, které hrajeme. Myslím si, že se nám za posledních 15 let podařilo vychovat poměrně dost i kluků, kteří hrají nejvyšší soutěže. Máme 3 kluky na nováčkovských smlouvách v NHL, takže si myslím, že mládeži se daří poměrně dobře. Co se týká mužů, tak tam máme taky významné posuny. Minulý rok se nám podařilo postoupit do druhé ligy a podařilo se nám zachránit. Skončili jsme na 11. místě, minulo nás playoff. Samozřejmě letošní ambice naše jsou playoff hrát, takže doufám, že se nám bude dařit i v letošní sezóně.
1: Tedy pokud to s našimi posluchači chápeme správně, nejdřív je Extraliga, potom je první liga a hned v té další lize je HK Kroměříž.
2: Je to tak.
1: Kdy začínáte v druhé lize tu aktuální sezonu a s jakými ambicemi a vizemi do toho letošního ročníku vstupujete?
2: Začínáme v Kopřivnici a naše ambice jsou určitě se dostat do playoff, to znamená, chtěli bychom hrát vrchní polovinu tabulky.
1: Kdo je pro Kroměříž největším rivalem ve druhé lize? S kým se hrají šlágry kola?
2: Vzhledem k tomu, že společně jsme postupovali z krajského přeboru Kroměříž a zároveň licenci od Vyškova koupil Uherský Brod, který byl náš takový rival v té krajské soutěži, tak bych řekl, že tohle i pro lidi bylo, řekněme, nejnavštěvovanější utkání, nicméně my tím, jak jsme na Moravě a máme tu blízko poměrně hodně klubů, tak samozřejmě určitě budou zajímavý zápasy s Prostějovem, který ovšem je samozřejmě velmi kvalitní tým, profesionální, budeme se jim to snažit co nejvíc nepříjemnit, ale řekl bych, že takový největší rival je Uherský Brod.
1: Kroměříž, že přejeme co nejvíce vítězství, plné tribuny a hlavně hokej, který nás bude bavit hráče i fanoušky. Budeme fandit za HK Kroměříž manažer Karel Holík. Děkujeme.
2: Děkuju a zdravím posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
0: Radio Metropole.
3: Metropole.

0: A bude většinou oblačno a přeháňky se budou objevovat už jen ojediněle.
1: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
2: Rádio Metropole.

0: Váš rádio Metropole. Metropole. Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. Co na sebe.
1: Pondělí už přijde výraznější ochlazení. Bude převážně oblačno a místy se objeví déšť. Denní teploty klesnou na 13 až 17 stupňů. Chladnější počasí by mělo pokračovat také v první polovině nového týdne. Od úterý do čtvrtka bude většinou oblačno a přehánky se budou objevovat už jen ojediněle.
2: WhatsApp Metropole 377 642 627. Hlasovky, videa, fotky 377 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: pohodový nedělní večer. Víkend se zvolna naplňuje a my moc děkujeme, že ho trávíte přímo s námi u svých přijímačů. Přejeme vám večer plný pohody, klidu a příjemného rozjímání. Naše rádio samozřejmě hraje nepřetržitě dál, pořádné hity vás neopustí ani za tmy a za chvíli se podíváme i na to, jaká témata dnes nejvíce rezonují v našem regionu a o čem se píše na místních portálech. Pěkný zbytek neděle.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
5: Představte si dokonalý steak. Křupavá kůrka, šťavnaté maso a vůně, která vás dostane dřív, než vezmete do ruky nůž. Odstartujte podzim stylově. Designová restaurace Ventana v NH hotelu Olomouc vás zve na exkluzivní gastronomický večer. Šéfkuchař Marek Svoboda vám se svým týmem představí prémiové maso US Prime Beef and Pork přímo v akci v naší Open Kitchen. K tomu skvělá vína, dezerty od cukrářky Aničky, živá hudba i tombola. Gastrovečer už ve čtvrtek 24. září večer v restauraci Ventana v NH hotelu Olomouc. Více informací a rezervace najdete na sociálních sítích NH hotelu Olomouc.
2: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
6: Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
7: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Co nového se děje v našem regionu? Pojďme se podívat. Hokejový Přerov slaví další skvělý úspěch. Zubři doma porazili Třebíč 5-2 a v tabulce vyskočili už na čtvrté místo. Skvělý výkon předvedl gólman Michal Schnattinger i útočník Petr Mrázek, který střelil hned dva góly. Podrobnosti přinesl sportovní portál Hokej.cz. Úspěch zaznamenali také v Doloplazích na Olomoucku. Citlivá obnova místního hřbitova a přestavba staré márnice na Kolumbárium získala v soutěži ve Vesnice roku prestižní ocenění Zlatá cihla. Informoval o tom server Deník.cz. A na závěr tip na výjimečný zážitek. V Olomoucké galerii Dolní otevřeli interaktivní výstavu Svět bez zraku. Návštěvníci si v absolutní tmě vyzkouší, jaké to je spoléhat se pouze na hmat či sluch, napsal web Olomoucký Rej. A my jedeme dál.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Posloucháš?
0: Rádio Metropole.

0: Váš rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
2: Andrea Fiorino, Master.

0: Poslucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 22 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Hey Sunday, what?
1: Olé, tady je tvoje Metropole a dneska si představíme britskou zpěvačku, co kombinuje taneční rytmy s noblesou a šarmem, jaký jen tak nenajdeš. Sophie Ellis Baxter má v sobě styl, který je jako šampaňský, jiskrný, elegantní a vždycky tě dostane do nálady. Její hlas je jako příjemný společenský rozhovor, co tě nikdy neunaví. Když jí posloucháš, můžeš si klidně představit taneční parket v nejlepším klubu, i když jsi doma v pyžamu. Tak drž frekvenci, další zajímavosti přineseme hned na Metropoli.

Tady je tvoje metropole. Mighty Dub Cuts je britské DJské a producentské duo, které v taneční hudbě míchá funky, house a disco, aby ti na party přineslo ten pravý vibe. Jejich skladby jsou jako ten kámoš, co ti vždycky rozproudí energii a náladu. Mighty Dub Cuts jsou stálicí taneční scény a jejich groove tě dostane. Připrav se na pořádnou dávku taneční radosti. Zůstaň naladěný, protože Metropole serví

0: Posloucháš?
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na letní party, kde se dobře bavíš s přáteli. Felix Jen je jako ten kamarád, co nikdy nesklame. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další taneční hity.

Tady je tvoje metropole, Ian Pooley, je na elektronické scéně už nějakou chvilku. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti na mejdanu vždycky rozjede atmosféru a nedovolí ti zůstat v klidu. Spojuje houseové rytmy s melodiemi, které tě dostanou a nepustí. Připrav se na pořádnou dávku taneční energie, která rozhýbe i ty největší lenochy. Zůstaň naladěný, protože Metropole ti přinese další hity.

Tady je tvoje metropole. Luca Debonair je producent a DJ, který ví, jak udělat pořádnou taneční jízdu. Jeho hudba je plná chytlavých beatů, které tě vezmou na energickou projížďku. Jako ten kámoš, co tě vždycky vezme na párty a nedá ti vydechnout.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 23 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Rádio Metropole.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska tě čeká britský zpěvák Thomas Day, který sází na upřímnost a melodičnost jako málo kdo. Jeho hlas je příjemný, jemný a dokáže ti vyprávět příběhy plné emocí tak, že je cítíš až pod kůží. Thomasova hudba je jako pohodový rozhovor s dobrým kámošem. Uvolněná, ale přitom s velkým srdcem. Když posloucháš jeho skladby, cítíš autenticitu a teplo, které jen tak někdo nenabídne. Zůstaň naladěnej, protože na Metropoli tě čeká spousta další inspirace.

0: noc?
1: Tvoje rádio.
0: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A teď přijde holandský DJ a producent Rehab, který se s elektronikou pere jak mistr šermíř s mečem. Rychle, přesně a zgrácí. Jeho beaty jsou plné energie a adrenalinu, takže tě rozproudí během vteřiny. Rehab to umí rozjet jak na festivalech, tak v klubech a jeho skladby jsou jako pořádná dávka zábavy a rytmu v jednom balíčku. Kdybys chtěl vědět, jak rozhýbat party, tak už to znáš. Zůstaň naladěnej,

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše hokejové rádio. Extraliga se rozjíždí, ale my nesledujeme jenom nejvyšší soutěž. Nás zajímá i, jak se daří hokej napříč Moravou, a tentokrát míříme do Kroměříže. Na telefonu je manažer hokejistů HK Kroměříž Karel Holík. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jak se daří, Karle, hokej v Kroměříži? Jakou hrajete soutěž? Jak se daří dětem, dospělákům?
2: No tak já začnu asi těma dětma. Dětem se samozřejmě daří poměrně dobře, protože my máme všechny kategorie napříč vlastně spektrem, které hrajeme. Myslím si, že se nám za posledních 15 let podařilo vychovat poměrně dost i kluků, kteří hrají nejvyšší soutěže. Máme 3 kluky na nováčkovských smlouvách v NHL, takže si myslím, že mládeži se daří poměrně dobře. Co se týká mužů, tak tam máme taky významné posuny. Minulý rok se nám podařilo postoupit do druhé ligy a podařilo se nám zachránit. Skončili jsme na 11. místě, minulo nás playoff. Samozřejmě letošní ambice naše jsou playoff hrát, takže doufám, že se nám bude dařit i v letošní sezóně.
1: Tedy pokud to s našimi posluchači chápeme správně, nejdřív je extraliga, potom je první liga a hned v té další lize je HK Kroměříž.
2: Je to tak.
1: Kdy začínáte v druhé lize tu aktuální sezónu a s jakými ambicemi a vizemi do toho letošního ročníku vstupujete?
2: Začínáme v Kopřivnici a naše ambice jsou určitě se dostat do playoff, to znamená, chtěli bychom hrát vrchní polovinu tabulky.
1: Kdo je pro Kroměříž největším rivalem ve druhé lize? S kým se hrají šlágry kola?
2: Vzhledem k tomu, že společně jsme postupovali z krajského přeboru Kroměříž a zároveň licenci od Vyškova koupil Uherský Brod, který byl náš takový rival v té krajské soutěži, tak bych řekl, že tohle i pro lidi bylo, řekněme, nejnavštěvovanější utkání. Nicméně my tím, jak jsme na Moravě a máme tu blízko poměrně hodně klubů, tak samozřejmě určitě budou zajímavý zápasy s Prostějovem, který ovšem je samozřejmě velmi kvalitní tým, profesionální. Budeme se jim to snažit co nejvíc nepříjemnit. Ale řekl bych, že takový největší rival je Uherský Brod.
1: Kroměříž, že přejeme co nejvíce vítězství, plné tribuny a hlavně hokej, který nás bude bavit hráče i fanoušky. Budeme fandit za HK Kroměříž manažer Karel Holík. Děkujeme.
2: Děkuju a zdravím posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Radio Metropole.

Tady je tvoje metropole. Dneska ti přinášíme Offenbach. Francouzské DJské duo, které vládne taneční scéně svými chytlavými beaty a energickými melodiemi. Jejich hudba je jako pořádná dávka letní party, která tě rozhýbe a zvedne náladu. Offenbach jsou jako ti kámoši, co ti vždycky připraví playlist plný hitů, co prostě musíš slyšet. Jejich styl je moderní, taneční a plný groove. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje pořádnou porci taneční radosti.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 23 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Máme tu pro vás další informace. Loděnka roste podle plánu. Stavba vzdělávacího centra Loděnka v Olomoucké zoo úspěšně pokračuje. Lákadlem nového objektu ve tvaru hlavonožce bude obří akvárium pro žraloky, největší v České republice. Dvoupodlažní centrum nabídne kromě žraločího akvária také přednáškový sál pro 100 lidí a dvě učebny. Základy stavby už jsou hotové z 80%. Dokončení Loděnky se plánuje na rok 2028.
1: Prostějov aktuálně.
0: Další prostor pro výuku může získat v Prostějově základní škola Majakovského. Město nyní připravuje projekt pro umístění nové kontejnerové učebny základní školy. Ta nabídne zázemí pro až 30 žáků, píše o tom radnice. Poznáme jediného českého držitele Nobelovy ceny za literaturu. Filmaři dokončili první celovečerní dokument o spisovateli a básníkovi Jaroslavu Seifertovi. Snímek Pavla Štingla Jaroslav Seifert v rytmu bezčasí vstoupí do kin v lednu. Sport. Čeští volejbalisté už mají jasno o soupeři do osmifinále na mistrovství Evropy. Utkají se s Belgií, která na šampionátu ovládla skupinu C. Hrát se bude v Turíně v pondělí od 16 hodin. Na velké akci se oba týmy dosud nestřetly. Budeme sledovat, jak to dopadne.
1: Rádio Metropole, to na sebe.
2: Pondělí už přijde výraznější ochlazení. Bude převážně oblačno a místy se objeví déšť. Denní teploty klesnou na 13 až 17 stupňů. Chladnější počasí by mělo pokračovat také v první polovině nového týdne. Od úterý do čtvrtka bude většinou oblačno a přeháňky se budou objevovat už jen ojediněle.
1: Radio Metropole. Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Pondělní podcast z Metropole.
1: Ahoj, je tu pondělní podcast z Metropole s Tomem a s Ivanou Kalinou Tabak, která je dramaturgyní Moravské filharmonie Olomouc, a na to se dnes budeme tedy soustředit, co nás čeká v rámci nadcházející, nikoli celé sezony, ale v rámci nadcházejících, řekněme, týdnů, a podíváme se, jaké zajímavosti a důležité akce a řady si pro nás Moravská filharmonie připravila v naší krásné Olomouci. Ivano, já tě srdečně zdravím.
2: Krásný dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Prosím tě, máme už v tuto chvíli, v Olomouci probíhá varhanní festival, mezinárodní varhanní festival, protože tady máme hosty ze zahraničí a všichni jedou jak diví na varhany v našem kostele svatého Mořice. A nejenom v něm, teda ještě to jsem se dozvěděl, ale my se podíváme na téma, které se nese v tomto varhanním festivalu, což je pan Marcel Dupré. Pojďme se na něj podívat trošku blíž. Letošní ročník připomíná právě jeho osobnost. Proč právě on? Čím je zajímavý?
2: Já si dovolím mluvit za našeho dramaturga Karla Martinka, kterému tímto děkuji, že připravil skvělý program. Opravdu, já už jsem absolvovala 3 koncerty v Olomouci a jeden byl lepší než druhý. Takže zvolila letos tvorbu a osobnost Marcela Dupreho, což byl jeden z nejvýznamnějších autorů varhanní hudby. Pocházel z Francie, žil v 19. a 20. století. Byl velkým propagátorem Bachovy hudby, zanechal nám 70 opusů varhaní kompozic.
1: Ale to je jako hodně, to je velká řada.
2: To je obrovská řada a je to kmenový repertoár všech varhaníků. Ale což je zajímavé, odehrál přes 2000 koncertů po celém světě a jako pedagog a posléze i ředitel pařížské konzervatoře odchoval skvělou budoucí generaci varhaníků.
1: Takže pokud se bavíme o Marcelovi Duprém, tak je to opravdu člověk, který je téměř v každém současné varhanní společnosti.
2: Ano, je to ikona varhanní hudby a jeho tvorba se bude táhnout jako jakýsi červená linka dramaturgii, takže téměř každý koncert bude obsahovat alespoň jednu z jeho skladeb.
1: No, já jsem zvědavý teda, co nás ještě na Mezinárodním varhanovém a varhanním festivalu čeká. Máme před sebou 2 koncerty a přiblížíme si je za malý moment na Rádiu Metropole v pondělním podcastu.

0: Pondělní podcast z Metropole.
1: Pokračujeme v pondělním podcastu z Metropole. Zdraví tě Tom a taky Ivana Kalina-Tabak, dramaturgyně Moravské filharmonie Olomouc, a povídáme si spolu o Mezinárodním varhaním festivale v Olomouci. Ten má před sebou ještě dva velké koncerty a ten první je dnes, vlastně už za chvilku. Ivano, co nás prosím tě v tomto koncertu čeká?
2: Takže dneska 14. září od 7 hodin v chrámu svatého Mořice na Englerových varhanách, které musím říct, letos některý varhanici srovnávali s varhanami z Notre Dame, že jsou v některých parametru opravdu jako lepší, hlavně pro ty subtilnější tóny a tiší, klidnější hudbu. Tak dneska bude exkluzivní debut španělské varhanice, jen tak jako španělskou varhanici není možné slyšet. Jmenuje se Loreto Aramendi a je to skvělá umělkyně, která umí hrát špičkově nejen na varhany, ale také na čembalo a na klavír. Takže tou svojí jiskrivou technikou nám představí zejména tvorbu francouzských varhaníků a skladatelů. Ona si zvolila tuto tvorbu, protože i sama studovala v Paříži.
1: No, tak
2: a představí nám, jak už jsme zmiňovali, nejen tvorbu Marcela Dupreho, ale i jeho žáku.
1: A když se podíváme teda na ten další koncert, ten bude 17. září. Ještě my jsme chtěla něco k tomu říct.
2: Ano, že tento dnešní koncert bude výjimečný tím, že nezazní jen varhaní tvorba, psaná přímo pro tento královský nástroj, ale transkripce baletní a scénické hudby, například Tance kostlivců od Camilla Saint-Saënsa, který prostě známe z různých reklam a filmů a je tak velice známý, ale v symfonické podobě. A zároveň výběr ze scénické hudby Pelea Melisanda od Gabriela Foreho. Takže úplně jiná hudba, kterou jsme zvykli slyšet buď z kinových pláten nebo z televize, ale tentokrát v kostele a na královském nástroji Englerových varhanách u svatého Mořice.
1: To je neuvěřitelný, takže ten transkript a jak vlastně takový transkript takto vzniká? To si zkomponuje hráčka nebo hráč na varhany sám nebo má k tomu někoho na pomoc?
2: Je to různé. Takhle je nutné zmínit, že v rámci varhaní interpretace je varhaní improvizace velice důležitý obor. Takže ty varhaníci už mají sklon k tomu uvažovat i skladatelsky, tak ty, kteří se na to cítí, sami transkribujou skladby, kterých noty jen tak nemůžeme nalézt, ale jsou i zvlášť skladatelé, které se tomu věnují.
1: To je úžasný. Já bych se podíval ještě na ten další koncert 17. září a půjdeme po stopách velikánů. Na jaké narazíme?
2: Ten poslední koncert 17. ve čtvrtek přivede do Olomouce jednoho z nejvýznamnějších varhaníků dnešní doby. Opravdu málo který varhaník získal takový renomé a takovou úctu ve světě. Je to David Briggs, pocházející z Británie, který nicméně aktuálně působí v New Yorku. Takže se ocitneme v katedrále St. John's the Divine a Briggs je známý zejména tím, že je fenomenálním improvizátorem, takže nám mimo jiného zahraje, kromě své špičkové improvizace, taky díla Marcela Dupreho.
1: To je úžasné, jako fenomenál improvizátor. Ono totiž ta improvizace na ty varhany, to si myslím, že je až nebezpečné, protože přeci jenom jako se to rozléhá do všech směrů a teď, když ten člověk prostě tu improvizaci najednou uletí někam, kam nemá, no, tak to je velké, když je v tom takový...
2: Je to velké dobrodružství, máš pravdu.
1: Výborně, no určitě další informace na mfo.cz a já budu rád, když se za chvilku podíváme na další velké téma, které nás čeká, a to je výročí Beethovena, dvojstovka, a to už teda za malý moment na Radiu Metropole v pondělním podcastu.
3: Olé, tady je tvoje Metropole, dneska za září Ray, britská zpěvačka, která si díky svému silnému hlasu a upřímným textům získala srdce fanoušků po celém světě. Její písně jsou plné emocí, síly i křehkosti a umí tě chytit za srdce hned od prvního tónu. Ray je jako ta kamarádka, co ti řekne pravdu, i když není lehká, ale zároveň ti dodá odvahu. Její styl spojuje pop s R&B a vytváří tak svěží a moderní hudbu, která osloví široké publikum. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje silné příběhy v hudbě.

0: Pondělní podcast z Metropole.
1: Dál ladíš Radio Metropole a pondělní podcast s Tomem a s Ivanou Kalinou Tabak, která je dramaturgyní Moravské filharmonie Olomouc, a my spolu teďka řešíme novou sezónu, která začala v uplynulých dnech. Zaměřili jsme se na Mezinárodní varhanní festival, ale v tuto chvíli už se podíváme na další téma, a to je řada 200 Beethoven. Když se člověk podívá do programu, najde tam tuto řadu a ten název samozřejmě vzbuzuje zvědavost, tak co pak se za tou dvojstovkou schovává, Ivano?
2: Ano, je to Beethoven 200 a je to vlastně rok 2027, kdy celý svět, který se věnuje samozřejmě klasické hudbě a nejen klasické hudbě, si připomene 200 let od úmrtí tohoto hudebního génia. A my ze Moravskou filharmonií jsme se rozhodli nabídnout svým posluchačům co nejširší záběr jeho tvorby. Takže nejde o konkrétní koncertní řadu, ale o označení všech abonentních a mimořádných koncertů, v rámci kterých zazní Beethovenova tvorba. Ano, takže začneme trošku dříve, jako taková předzvěst, už v listopadu, v rámci prvního komorního koncertu v Červeném kostele. Zazní jeho septet. Na první židli bude sedět půvabná a špičková houslistka Martina Bačova. Poté celý rok 27 nabídne Beethovenovou tvorbu, a to jak pro klavír, tak symfonickou, koncertantní, vokálně instrumentální. A hned v lednu opravdu mezinárodně uznávaný čembalista v rámci recitálové řady nám zahraje Beethovenovou klavírní sonátu na čembalo. To opravdu bude jedinečný zážitek a musím se přiznat, že jsem potřebovala vynaložit velké úsilí, aby ho přemluvila.
1: Aby se přijel podívat, jo?
2: Ne, aby nastudoval Beethovenovou sonátu a odehrali na čembalo.
1: A kde budeme slyšet čembalo?
2: Čembalo uslyšíme 12. ledna v Redutě. Od 7 hodin Machan Esfahani a Beethovenova klavírní sonáta. Nejvýznamnější křesťanský svátek v rámci velikonočního koncertu oslavíme jediným oratoriem Beethovena, který se jmenuje Kristus nahoře Olivecké, a společně ukážeme tu sílu a efektivitu a to, co nám může nabídnout nově sloučená instituce, takže pod taktovkou našeho šéfdirigenta Žolta Hamara vystoupí Moravská filharmonie Olomouc a rovněž solisté a sbor Moravského divadla.
1: Já tě ještě zastavím na ty další na další koncerty v rámci Beethoven 200 se podíváme za chviličku, jo?
2: Určitě.
1: Pondělní podcast Radio Metropole.
0: Radio Metropole.
3: Metropole.
4: Olé, tady je tvoje Metropole a dneska se podíváme na Fastboye, mladého interpreta, který na scénu přináší svěží zvuk plný energie a optimismu. Jeho hudba je jako rychlá jízda, co tě nenechá v klidu a vždycky ti zlepší náladu. Fastboye je ten typ umělce, co ví, jak se bavit a bavit ostatní. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další parádní novinky.

0: Pondělní podcast z Metropole.
1: Pokračujeme v pondělním podcastu. Zdraví tě Tom a taky Ivana Kalina Tabak, která je dramaturgyní Moravské filharmonie v Olomouci, a spolu tady řešíme takový označení koncertů v průběhu celé nové sezóny Beethoven 200 při příležitosti výročí tohoto skvělého skladatele, kterého zná prakticky celý svět. A když se řekne Beethoven, tak pojďme si říct, že to není jenom takové to typické, ale že to jsou další skladby známé, úžasné. I člověk, který na klasiku běžně nechodí, tak mu utkví jistě nějaká melodie, která se mu okamžitě vybaví. No a my se tady soustředíme na koncerty, které nám právě Moravská filharmonie přinese. Už jsme si jich několik zmínili. Pojďme se ještě podívat na další. Ivano, co nás ještě čeká?
2: Tak na jaře, v dubnu a v květnu zazní prvně v rámci recitalu klavírního Slavky Pěchočové, kterou olomoucké publikum velmi dobře zná, nyní Wernerové, zazní velice oblíbená Valštejnská sonáta. Poté vycházející hvězda Jan Novák, mladičký houslista, nám nabídne svoji interpretaci houslového koncertu Beethovena, D-dur. A úplně poslední závěrečný koncert zase nabídne významný opus symfonický, a to třetí symfonii Eroiku. Bude toho mnohem více, rovněž poté od září. Nezanevřeme na Beethovena, ale to asi i při jiné příležitosti. No, nebudeme odkrývat moc.
1: Je mi to jasný, každopádně, že tak to se na to můžeme podívat, až se tady zase spolu uvidíme s radostí. Výborně, tak na detaily jednotlivých koncertů se určitě můžete podívat taky na webu mfo.cz. No a my se podíváme zase dál, protože nás čekají další velmi zajímavé crossoverové řady. A to už za malý moment na Radio Metropole v pondělním podcastu. Díky, že posloucháš.
3: Radio Metropole.
0: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.
4: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska si představíme britskou zpěvačku, co kombinuje taneční rytmy s noblesou a šarmem, jaký jen tak nenajdeš. Sophie Ellis Baxter má v sobě styl, který je jako šampaňský, jiskrný, elegantní a vždycky tě dostane do nálady. Její hlas je jako příjemný společenský rozhovor, co tě nikdy neunaví. Když jí posloucháš, můžeš si klidně představit taneční parket v nejlepším klubu, i když jsi doma v pyžamu. Tak drž frekvenci, další zajímavosti

0: Rádio Metropole a pondělní podcast z Metropole.
1: Pondělní podcast z Metropole pokračuje s Tomem a s Ivanou Kalinou Tabak, dramaturgyní Moravské filharmonie Olomouc. Řešíme spolu novou sezónu Moravské filharmonie, která začala. A podíváme se, protože jsme v Olomouci, tak přímo na velmi zajímavou řadu, která se bude týkat ryze Olomouce. Bude to řada Patriot, koncerty pro Olomouc. Ivano, co takhle musí splňovat koncert, aby byl opravdu pro Olomouc, aby se dostal do té řady? Co nás tam čeká?
2: Tato řada, kterou nabídneme letos po deváté, je myšlena tak, že v rámci jejich koncertu musí vystoupit buď rodilí Olomoučáci, anebo umělci, který působí v Olomouci, ale rovněž jsme si to trošku jako rozšířili i umělci, kteří se rádi vrací do Olomouci a mají co nabídnout a opravdu je váže vřelý vztah k Olomouci a k jejímu publiku. Zároveň, co je důležité zmínit, že my pro tuto řadu Patriot máme takovej pracovní název Malými krůčky ke klasice. Prvními krůčky. Vlastně je tam takovej úkol, že každý z těchto koncertů musí nabízet ty nejpopulárnější a nejlíbivější kousky z klasické hudby, vlastně evergreeny, protože si uvědomujeme, že v některých segmentech ta klasická hudba může působit pro člověka na první pohled jako náročně a obtěžujícím způsobem, ale opravdu, když si uvědomíme, že z jiných médiích ta hudba na nás rovněž útočí a je nám blízká, takže není důvod si jen tak jako užít, takže letos v rámci tohoto cyklu nabídneme nejznámější Mozartovou 40. symfonii, baletní hudbu Petruška Igora Stravinského, dále minimalismus, velice oblíbený, klavírní skladbičky Erika Satyho, ale pro orchestr, úplně výjimečně.
1: Erik Saty pro orchestr.
2: Ano, přesně tak. A nevím, nějakou patetickou symfonii Čajkovského, velice známou, a spoustu dalšího. Takže vlastně lidi se můžou těšit, že přijdou na ten koncert a uslyší něco, co jim je velice známé a blízké a že se vlastně jim budou kochat a nechají se ovlivnit a užít skvělý zážitek.
1: No, že se jeho Gymnopédie, to je taková, opravdu, to jsou takové jemné melodie, které tak jako příjemně ladí do ucha a to prostě, jo, jo, jako to si člověk dokáže užít opravdu s nějakým výhledem někam do. Je to moc pěkné. Tak jo, ano.
2: A co čím jsme tuto řadu letos oživili? Opravdu skvělá paleta a výběr solistů. Hned první koncert, který bude v živém přímém přenosu na stanici Vltava Českého rozhlasu, vystoupí bicí skupina 4 hráčů jako solista. Takže jako jedna skupina, spousta bicích nástrojů, velký rámus.
1: Bude to randál.
2: Ale ano, ale doprovázen orchestrem. Poté zlatá flétna a výborné špičkové umění naše první flétnistky Markéty Soldánové, již zmíněný sbor a soliste Moravského divadla, a vrací se nám do Olomouce houslistka z Jižní Koreji Jon Hekim. A v neposlední řadě v rámci cyklu Patriot až 3 světové premiéry. A to dvou jubilantů olomouckých skladatelů Víta Zouhara, Milady Červenkové a rovněž zazní světová premiéra pro sbor a orchestr našeho šéfdirigenta Žolta Hamara.
1: Máme se teda na co těšit, to bude opravdu
2: jízda
1: olomoucká. Tak jo, tak děkuju moc. Samozřejmě mfo.cz, tam najdete další detaily o této řadě a my se podíváme ještě na jeden crossover a to teda jsem zvědavý, co nás čeká, protože to bude propojené, hodně takové animované, jednou klasické anime a pak teda počítačové. Tak jdeme na to v pondělním podcastu Rádia Metropole.

0: Metropole.
1: Náš pondělní podcast z Metropole vrcholí. Děkuju, že posloucháš. Tady je Tom a taky Ivana Kalina Tabak, dramaturgině Moravské filharmonie Olomouc. A my se zabýváme novou sezónou této úžasné instituce. A tentokrát se podíváme v našem vstupu na crossoverovou řadu, která se bude soustředit na dost zajímavá témata. Já se podívám na dva koncerty, které mě tady opravdu zajímaví. Je to koncert ke počítačové hře, velmi populární po celém světě, Kingdom Come Deliverance 2. A pak je to koncert, který se bude soustředit na anime, na žánr, hudbu, kterou tedy tento žánr provází, nebo naopak teda hudba, která se prolíná tímto žánrem. Tak Ivano, prosím tě, co nás to vlastně čeká?
2: Takže začneme počítačovou hrou a hudbou, která obohatila tuto hru. Takže 2. prosince z dirigentského stupinku samotný autor hudby Jan Valta nás zavede na dobrodružnou cestu a spolu se vydáme do 15. století, do českých zemí a společně prožijeme příběh Jindřicha ze Skalice. Takže vlastně symfonická podoba této skvělé hudby k světoznámé počítačové hře bude sledovat ději samotné hry, takže zaručujeme skvělý zážitek.
1: Zavřeme oči, vzpomeneme si na veškerá dobrodružství, které Jindra ze Skalice prožil a budeme to mít přímo před sebou. No, na to se určitě těším. A pak se pojďme podívat teda na Epic Anime.
2: Epic Anime, The Sound of Epic Anime, název koncertu 10. března, bude dirigovat japonský dirigent Chuhei Iwasaki. Takže vlastně už jeho osobnost a jemu blízký svět tohoto prostředí japonského a znalosti v rámci oboru animované hudby, takzvané anime, nám přiblíží nejrůznější příběhy. Jak víme, tento žánr je velice pestrý, takže například uslyšíme hudbu z filmu Můj soused Totoro,

0: cesta do fantazie, princezna Mononoke, a nebude chybět ani nejviditelnější postava, jakou je Naruto.
1: Úplně to se mnou třese. Jako první tři snímky, to je samozřejmě režisér Miyazaki a to jsou jeho signifikantní díla. A ta hudba z toho je opravdu jemná, taková hopsavá, příjemná. Tak já opravdu tady tam s největší pravděpodobností nebudu chybět. Děkuji ti moc a všem teda doporučuji rozhodně se podívat na web mfo.cz, protože tam najdete detaily k těmto koncertům. Ivana Kalina Tabak, dramaturgyně Moravské filharmonie Olomouc, dnes v pondělním podcastu. Díky, že jsi přišla.
0: Já moc děkuji za pozvání.
1: Tento a další podcasty najdete na webu podcasty.olomouc.eu nebo na radiometro.cz a nebo na Spotify pondělní podcast. Díky.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se těš na Doja Cat, americkou zpěvačku, která

dávku energie. Doja Cat umí skloubit rap s popem a tanečními beaty, takže tě rozhýbe na první dobrou. Připrav se na pořádnou porci hudební zábavy. Zůstaň naladěný, protože Matt

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Byla jedna hodina.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Cyril je australský DJ a producent, který ve své hudbě kombinuje moderní taneční beaty s chytlavými melodiemi. Jeho house skladby jsou jako ten kámoš, co tě rozhýbe a přinese ti pořádnou dávku energie. Připrav se na pořádnou dávku taneční zábavy. Zůstaň naladěný, protože Metropole servis